0: Rádio Metropole.
1: Tvoje noc.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořádná dávka adrenalinu, který tě nenechá sedět. Poslouchat Avu znamená být součástí nejlepší párty, kde je každý moment plný emocí. Tak zůstaň naladěnej, protože

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Post Malona, umělce, který kombinuje rap, rock i pop do jednoho nezaměnitelného stylu. Jeho hudba je jako nečekaný mix chutí, co tě překvapí a zároveň chytí za srdce. Post Malone je jako ten kámoš, který tě baví i překvapuje zároveň. A jeho skladby se rychle staly hity po celém světě. Jeho osobitost a talent z něj dělají jednoho z nejoblíbenějších interpretů současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš hudbu vždycky v pohodě.

0: Charm.
1: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku. Lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak. Nevtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme další skvosty.

Tady je tvoje metropole. Clean Bandit jsou mistři v kombinaci klasických nástrojů s moderní elektronikou, čímž vytváří unikátní hudební zážitek. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty přinese nečekané překvapení a chytlavý groove. Připrav se na jízdu, která ti dá energii a přitom tě pohladí po duši. Clean Bandit rozhodně stojí za to sledovat. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Evangelia. Zpěvačka s hlasem jako křišťál, která do popu vnáší jemnost a sílu zároveň. Její písně jsou jako krásné příběhy, které se ti vtisknou do srdce. Evangelia je jako kamarádka, co ti naslouchá a pak ti zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Její styl je elegantní, moderní a plný emocí. Zůstaň s námi, protože Metropole dneska hraje tóny, které ti

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: uvádí podcast Tomáše Nezmeškala.
1: Jsou to už 2 roky, co vás pod hlavičkou ambulance aktivního zdraví motivujeme ke změně životního stylu. V tomto studiu jsme si s mými kolegyněmi a kolegy povídali o důležitosti vyvážené stravy, zdravém pohybu a spánku, ale také o civilizačních chorobách, jako jsou diabetes, hypertenze nebo obezita. Letošní, tedy 3. série ambulance aktivního zdraví bude patřit vám. Dejte nám vědět, jaká témata vás zajímají, v kterých oblastech se chcete posunout, nebo už jste díky našemu pořadu našli motivaci ke změně? Vaše náměty a příběhy s radostí zpracujeme.

Ambulance aktivního zdraví je o tom, jak žít kvalitní život. Každý život má svůj začátek, ale také konec. A proto téma odcházení do našeho pořadu bezesporu patří. Dnešní díl nese tedy název paliativní péče. O tom, jak mohou zdravotníci pomoci pacientům a jejich rodinám v těžkých situacích, když do jejich životů zasáhne vážná nemoc, si budu povídat s lékařkou hospice na Svatém Kopečku a ambulance paliativní medicíny naší nemocnice paní doktorkou Martinou Kirchnerovou.

0: A jak co tě přivedlo k paliativní medicíně?
1: Byla to hlavně potřeba pacientů, kteří chodili do ambulance bolesti a kteří vyžadovali nejenom léčbu bolesti, ale vyžadovali komplexní paliativní přístup a samozřejmě jejich příbuzní, ale hlavním impulzem byla asi zkušenost v rodině.
0: Děkuji a já bych ještě přivítal našeho druhého hosta, který je členem podpůrného a paliativního týmu a lékař novorozeneckého oddělení také naší nemocnice, pan doktor Honza Hálek. Honzo, ahoj. A pro tebe bude stejná otázka, jak ty jsi se dostal k paliativní medicíně?
2: Tak odpověď asi nebude složitá přes pacienta i rodiče, protože jsem se potkával s pacienty, kteří měli těžká onemocnění a na ta těžká onemocnění ta běžná medicína neměla úplně všechny odpovědi, takže proto paliativní medicína.
0: Já bych tedy začal od začátku, co to paliativní péče nebo paliativní medicína znamená, co si pod tím posluchači mohl představit, Martino?
1: Je to péče, která je zaměřena na komfort pacienta. V žádném případě nevylučuje souběh kurativní péče a je to péče, která je věnována jak pacientovi, který trpí závažnou nemocí, tak samozřejmě jeho příbuzným, kteří se na té péči podílí. A jejím hlavním takovým bodem je sdílené rozhodování, kdy pacient i jeho rodina musí být nebo jeho pečující plně informováni, aby se mohli rozhodnout, jak ten život dál bude vypadat.
0: A jaká je potřeba tady té péče? Jakoby narůstá to, nebo vím, že dřív to nebyl ani medicínský obor, je to posledních, řekněme, 30 let. Jak to vnímáš ty? Jak zapadlo do našeho systému medicínského?
2: Myslím si, že ta potřeba roste. Jak se zdokonaluje ta klasická medicína, tak ona umí vlastně spoustu věcí. A znamená taky, že spoustu lidí jako přežívá v těžkých stavech, takže přibývá pacientů, kteří potřebují paliativní medicínu. Když to jenom tak vezmu na část paliativní medicíny, která se týká dětí, tak jsou takové kvalifikované odhady. On nikdo neví přesně, kolik dětí potřebuje paliativní péči, ale jsou kvalifikované odhady, které říkají, že ten počet se vlastně téměř jako znásobuje, že ten počet jako roste a předpokládá se, že bude růst i nadále.
0: My jsme řekli, co to znamená paliativní péče, paliativní medicína, ale přece jenom já bych to ještě znovu otevřel, protože historicky to znamenalo léčba bolesti a řekněme nějaké vysazení té léčby kurativní nebo té, která ještě má potenciál tu nemoc vyléčit. V určité fázi už ta možnost není a léčí se bolest, ale to není všechno, co ta paliativní péče poskytuje. Co si pod tím představit v tom plném komplexu?
2: Ono klasicky ještě definice z roku 1990 tuším VH opravdu říká, že paliativní péče je péče o terminálně nemocné, o umírající pacienty, ale dnes paliativní péče znamená mnohem víc. Jenom pro zajímavost, paliativní je ze slova palium, které znamená plášť, čili ono to klasicky bylo zaměřeno tady ten typ péče byl zaměřený opravdu na příznaky. A dneska je to mnohem širší a jak říkala Martina, je to také hodně o informovanosti a o podpoře a o rozhodování obecně v situaci těžké nemoci.
0: Možná ještě, které další obory se tam podílí nebo s kterými dalšími specialisty nejvíc spolupracujete?
1: V rámci té paliativní péče spolupracujeme určitě se sociálními pracovníky, kteří umožňují takový ten životní prostor tak nějak té rodině nebo těm příbuzným nějak tak definovat a umožnit jim tu následnou péči. Stejně tak jsou to psychologové, jsou to agentury domácí péče, jsou to fyzioterapeuti, ale jsou to samozřejmě i další obory. Třeba někdy je potřeba konzultace jako multioborová v rámci třeba neurologie, v rámci anestezie, v rámci třeba i diabetologie, protože jsou pacienti, kteří třeba nemají dobře zkompenzovaný diabetes nebo mají ještě intenzifikovaný režim. Takže určitě je taková velká škála těch oborů, které se do té paliativní medicíny promítají a s kterými konzultujeme.
0: A ještě mě napadá, my jsme řekli, že už vlastně nezabírá ta léčba, která má potenciál vyléčit to onemocnění a že často se vysadí a už se léčí jenom nějaké ty příznaky, které pacienta nebo toho člověka obtěžují. A znamená to třeba, že se zkrátí jeho život nebo že je neadekvátně léčen, nebo je to spíš opak, že se mu tím více prospěje?
1: Ne. Ta paliativní péče rozhodně život neskracuje. Ta paliativní péče samozřejmě může probíhat i v průběhu kurativní léčby. Jo, to znamená, že řešíme zvracení bolest během toho vlastního onemocnění, kdy třeba ještě pacient dostává chemoterapii. Ale v momentě, kdy se ta takzvaně kurativní léčba vysadí, vysadí se, protože už nemá efekt. Protože tomu pacientovi už dál neprospívá, protože už je definována jako marná. Tady ta paliativní péče naopak zajistí komfort a v žádném případě pacientovi léčbu neskrátí.
0: A možná ještě pro představu, jak dlouho v té paliativní péči je takový typický pacient. Já vím, že se to velmi různí, jako při všech jiných diagnózách, léčbách. Nicméně nějaká taková doba, která je relativně frekventní, jak dlouho ten člověk je na té paliativní léčbě?
2: Na to se strašně těžko odpovídá, protože ta paliativní péče má úplně různé formy. Dneska se vlastně v dnešních definicích se zdůrazňuje to, že člověk má dostat paliativní podporu nebo podporu paliativní péče nebo paliativního týmu ne na konci života, ale na začátku diagnózy závažného onemocnění. Z toho taky jako vyplývá, že ne všichni na to onemocnění musí jako nutně zemřít. Takže tam jde o to, že paliativní tým se stará o člověka, který je v těžké situaci a ta těžká situace je způsobena tím onemocněním a on má ale spoustu problémů, které nesouvisí s tím onemocněním a potřebuje jako podporu. Takže někteří lidé můžou od začátku té intervence toho paliativního týmu žít roky, někteří dny. Když se budeme jako bavit o různých formách paliativní péče, ono obecně se říká, že jsou dva takové základní věci. Jednak je obecná paliativní péče, která by měla být poskytována každým, kdo jako každým zdravotníkem. A pak je specializovaná paliativní péče, která už je poskytována tedy specializovanými paliativními týmy. Například, pokud vezmeme takový příklad té specializované paliativní péče, která se stará o lidi na konci života, to jsou mobilní hospice, tak u nich je ta doba, kdy se starají o pacienta, který je propuštěný z nemocnice ve vážném stavu a se je v péči mobilního hospice, tak tam se pohybuje ta doba třeba ve dnech. Čili to jsou opravdu těžké stavy, ale jenom bych chtěl říct, že to je jenom část té paliativní péče, to je specializované na konci života.
0: Je to oblast, která byla u nás opomíjena. Ono i celkově to téma smrti, odcházení, každý život má začátek i konec, je takové trošku tabuizováno, dostává se víc do světla. Není na tom nic nelogického, prostě tím, že se člověk narodí, tak je logické, že jednou tento svět opustí. Máme nějaký ještě dluh vůči vyspělejším společnostem? Máme se kam posunout, nebo jsme to už dohnali, že je to u nás adekvátní a je to tak, jak byste to chtěli, aby to fungovalo?
1: Já myslím, že se máme kam posouvat. Pořád jsme oproti těm vyspělým státům v této oblasti pozadu a máme co dohánět určitě jak v dětské paliativní péči, tak v té dospělé paliativní péči, ale i v té geriatrické paliativní péči.
2: Jako za mě bych ještě dodal, že my jsme pořád u nás je, oproti třeba některým západním zemím, je opravdu ta tabuizace smrti je významná. Takže nejenom ta paliativní péče, ale i ta tabuizace tady toho tématu tady funguje. Ono už jenom, když se řekne paliativní péče, tak my máme vlastně problém s tím, když přijdu za někým a řeknu, já jsem z paliativního týmu, tak co on si řekne? To jsem na tom jako tak špatně, nebo je to pro něho vlastně samotná špatná zpráva. My musíme vlastně dodat 2-3 věty, abychom vysvětlili, o co jde, že nejde o to, není to zpráva špatná pro pacienta, ale je to zpráva o tom, že je ve složité situaci a že mu může pomoct paliativní tým.
0: Já možná ještě zase pro takové pochopení celého toho systému. Ta paliativní péče probíhá jednak v nemocnicích, či v lůžkových zařízeních, probíhá ambulantně a probíhá i v lůžkových zařízeních čistě paliativní péče, což jsou hospice. No. A šlo by nějak tedy představit, jak je organizována, propojená a jak ta paliativní péče komplexně funguje, jak se do toho člověk dostane?
2: Takže úplně obecně se mluvilo o tom, že je obecná paliativní péče. Každý zdravotník v každém oboru téměř se potkává se závažně nemocnými lidmi, takže každý by měl zvládat ty základní parametry. Základní by měl být vzdělání v paliativní péči. Jestli to tak je nebo není, to asi je mimo tuhle debatu. Myslím si, že to tak není, že máme tady dluh. A pak jsou zařízení, které se zabývají speciálně specializovanou paliativní péči. A v zásadě jsou to, jak se to uvedl, tak jsou to v nemocnici, tam jsou konziliární paliativní týmy, které jsou to týmy, které podporují pacienty, kteří mají tu nemoc a jsou hospitalizovaní. Dále při těch zdravotnických zařízeních nebo i zvlášť bývají ambulance paliativní medicíny, kteří se starají o pacienty, kteří jsou doma. A pak jsou to dvě formy, které se starají o pacienty na konci života, kterým říkáme jako hospicové formy, a to je kamenný hospic, což je vlastně lůžkové zařízení, které se stará o umírající pacienty, a domácí hospice, což jsou zařízení, které se starají o umírající pacienty doma. Takže to má takový 4 pilíře. A jestli máme nějaký dluh, tak je v tom, že ne všechny ty pilíře jsou všude dostupné, záleží na místě a nejsou dobře propojené.
0: A v našem regionu, v Olomouci nebo v našem kraji, jsou všechny ty pilíře dostatečné nebo nějaký z nich by potřeboval posílit? Martino, ty možná jsi zaměstnankyně hospicu.
1: Jsem, co se týče asi mobilní hospicové péče, myslím, že zatím ta kapacita je tak nějak jako přiměřená. Co se týče kamenného hospicu, tam v tento okamžik cítíme trošičku tlak, který samozřejmě bude nabývat s tím, že jsme součástí sendvičové generace, kdy většina lidí má, nebo spousta lidí má malé děti a stárnoucí rodiče s komorbiditami, s nemocemi. Ale co se týče té obecné paliativní péče, myslím si, že ještě není úplně dobře pokryta a že tam teda máme taky velký dluh a ten se snažíme napravit teda tím, že se snažíme pořádat i vzdělávací akce pro jednak praktické lékaře, ale i pro lékaře prostě všech odborností, kteří o tohle to mají zájem.
0: Jak se stane člověk paliatrem, tedy lékařem poskytující paliativní péči? Je k tomu potřeba nějaká speciální zkouška nebo je to samostatný už obor naší medicíny?
2: Jak jsem to zase uvedl, tak to obecné vzdělání v paliativní péči by měl být každý. To je jako jasně, pokud někdo pracuje v té specializované paliativní péči, tak by měl mít odpovídající vzdělání. Dneska je to samostatná specializace paliativní medicína.
0: A s kterými odbornostmi, nebo nejenom lékařskými, nejvíce spolupracujete? Byla zmíněna ta sociální oblast, psychologie, možná taky duchovní služba nebo kaplani. Co ještě tam do toho patří, do toho vašeho spektra?
1: Kromě toho
0: spolupracující,
1: velmi často jsou to agentury domácí péče, což jsou sesterské agentury a právě ty začaly poměrně často narážet na to, že nemají lékaře. Takže tak asi pravděpodobně vznikly ty první hospice z potřeby těch pacientů. Dost často to třeba v hospici vidíme, že je nutné, aby přišel i právník nebo notář, ověřují se podpisy, takže i tohle to je součástí té paliativní, respektive u nás už hospicové péče, kdy lidé si zařizují takové ty poslední věci.
0: Zmínila jsi ještě nějakou tu legislativní oblast. Má vůbec ta paliativní medicína nějaká právní rizika? Přece jenom ukončení léčby, rozhodnutí o tom, že se nebude dál pokračovat v léčbě, která už nemá přínos, nebo rozhodnutí, jestli pacient může být doma v takovém stavu. Cítíte v tom nějaké úskalí nebo něco, co by vám komplikovalo život?
2: Já za sebe musím říct možná překvapivě, že já hodnotím legislativu v téhle oblasti u nás jako velmi dobrou. V čem jako pokulháváme, si myslím, je v tom, že ne všichni znají svá práva a své povinnosti, jak na straně teda pacientů, tak na straně zdravotníků. To právní povědomí není úplně také na dobré úrovni, ale opravdu zákon o zdravotních službách i občanský zákonník, což jsou takové dva nejdůležitější pilíře, považuji za jako velmi dobré a liberální. My jsme vlastně převzali ze zahraničí, takže je to až překvapivé, co tam všechno je.
0: A ještě se zeptám, mě napadá, že přece jenom jak před těmi 30 lety, když já jsem začínal jako mladý lékař, ještě tedy před samotnou před revolucí, tak to téma odcházení bylo tabuizováno, ani ne všichni pacienti znali své třeba velmi těžké a prognosticky nepříznivé diagnózy a bylo téměř standardem umírat nebo odcházet z nemocnici. Mění se toto dneska, protože vím, že zase třeba ve Skandinávii nebo v nějakých jiných společnostech je, a asi všichni cítíme, že je to správnější, že to je lepší odcházet z tohoto života doma, tam, kde člověk, kde je mu dobře, kde něco prožil, kde se cítí lépe. Mění se toto, vnímáte to, že třeba více lidí chce umřít doma?
1: Určitě více lidí chce umřít doma, ale zas na druhou stranu musím říct, že ne všichni. Jo, ne všichni mají funkční rodiny, ne všichni chtějí, aby se o ně příbuzní starali. Je to opravdu, tak jak ty mobilní hospice opravdu prošly takovým rozkvětem, je to v pořádku, ale musím říct, že i ten kamenný hospic má své velké místo a myslím si, že tam je to právě na tom sdíleném rozhodování, jak ten můj život dál bude vypadat, jaké mám možnosti a můžu se rozhodnout, jestli chci být doma, nechci být doma, jestli chci být v nějakém zařízení.
0: A existuje nějaký zlom, kdy už to doma není zvládnutelné, kdy ten člověk musí být v tom kamenném hospicu, anebo může každý s pomocí tedy hospicové mobilní služby nebo paliativního týmu být doma a dostane se mu veškeré podpory úplně stejné, jako by dostal v tom lůžkovém zařízení, tedy v hospicu?
1: Určitě.
0: Určitě znamená, že doma to je
1: určitě,
0: stejně.
2: Má to jiný standard, má to jiné možnosti, ale dají se dělat jako velké věci i v domácím prostředí. Jsou některé příznaky, které jsou jako velmi nepříjemné a špatně se ovlivňují, ale jde o to se na to připravit. To je také důležitá součást paliativní medicíny. Mluvit o věcech, otvírat je, přemýšlet o tom, co se může stát a snažit se jako na to připravit. A já ještě si můžu, pro mě je důležitá věc to, že paliativní medicína nepřináší odpovědi na nějaké konkrétní medicínské otázky typu tenhle pacient v tomhle stádiu má být doma, nebo má být v nemocnici, nebo má se dál léčit, nemá se dál léčit. Paliativní medicína přináší spíše otázky a zjišťuje, že ty odpovědi mají hledat ti pacienti, že ti jsou v centru toho dění.
0: Jasně. Pacienti s příbuznými nebo s blízkými.
2: Jasně. A to je něco, co pro mě je etos, který paliativní medicína přináší a považuji to za strašně důležité. Čili ne, že tenhle pacient má udělat tohle, to není ta expertiza paliatra, ale jak hovořit o tom a jak to přinést to téma, tak aby se mohli rozhodnout.
0: Než přejdeme ještě k otázkám diváků, kterých dneska vidím přišlo dosti, tak bych se zeptal, jaký je o ten obor zájem. Jestli máte problém, nebo jestli je problém získat dostatek paliatrů, kteří by se tomuto věnovali.
1: Já musím říct, že jsem v poslední době docela potěšena, protože na hospici přibylo několik mladých lékařek. A docela jsem ráda, protože zase do toho přináší trošičku nový vítr a každá je z jiného oboru, takže i trošičku jinak přemýšlí. A je tam taková jakoby pestrá škála sloužících lékařů a každý to vidí takzvaně tím svým kukátkem, což je velice zajímavé a já si myslím, že nabývá na popularitě.
2: Jako za mě tuhle zkušenost mám stejnou, že, protože to je důležitý téma. Prostě to je téma, který se nedá vystrčit někam na okraj, je to důležité téma, ale je strašně málo lidí a to mně přijde jako škoda, kteří by se tomu jako věnovali naplno. Mm-hmm. Ostatně i my dva jsme se tomu věnovali vlastně jak kdyby částečně a myslím si, že to obor, který je strašně zajímavý, je tak důležitý, že by to zasloužilo vždycky v každém zařízení několik takových lídrů, kteří by se tomu věnovali plně.
0: Ono se to vyvíjí a jistě si to najde cestu, aby to bylo správné a fungovalo to ještě lépe v budoucnu. Já přijdu na dotazy diváků. První dotaz. Jako laik si myslím, že paliativní medicína musí být psychicky náročný obor. Cítíte se někdy psychicky vyčerpaní? A pokud ano, jak se s tím vyrovnáváte? Martina, začnu u tebe. Je tak, to otázka na oba.
1: Určitě. Občas jsme tak jakoby psychicky vyčerpaní, ale za mě tak, jak si říkal, nebo jak říkal Honza, máme to tak jako napůlený. Akutní medicína a paliativní medicína a za mě to pak teda černý humor.
0: A Honzo, ty?
2: Já se spíš jako vždycky zamýšlím, protože tuhle otázku mi klade spousta lidí, příbuzných, mně to nepřijde zase o moc tak těžší obor než jiné obory, protože s těžkými věcmi se setkáváme v každém medicínském oboru a možná lidé, kteří se s tím setkávají v jiném oboru, kterým se říká jako vítězná medicína, tak pro ně je to možná jako těžší. Takže to je jako moje zamyšlení, já to nepovažuji za něco jako extrémně kdyby těžkého a vyrovnávám se tím úplně různě.
0: Dobře, já jdu dalším dotazu. Dobrý den. Jaký je rozdíl mezi paliativní a hospicovou péčí? A jak je to s placením této služby? Jde to ze zdravotního pojištění? Děkuji moc, Lenka. My jsme vlastně řekli, že ten rozdíl není žádný, že pokud rodina to zvládne doma, tak ten pacient má úplně stejnou kvalitní péči v domácím prostředí. A jak to je tedy s placením? Platí se něco za hospicové služby?
1: Je to všechno hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. V kamenném hospici je nějaký příplatek na ty sociální služby. Ale jinak, co se týká té první části otázky, rozdíl mezi paliativní a hospicovou péčí. Paliativní péče je v průběhu celého onemocnění a snaží se ovlivnit symptomy a strasti toho pacienta. To znamená i v průběhu kurativní péče. Zatímco hospicová péče je čistě po ukončení té kurativní péče. Ale samozřejmě ten předěl může být velice, velice tenký a věřím, že v té dětské paliativní části až neznatelný.
0: Dobře. Další dotaz. Cílem medicíny jako takové je léčba a vyléčení. Tedy to, co bývá vnímáno jako lékařský happy end. Co je vlastně cílem paliativní medicíny? To teďka v zásadě zmínila, možná jestli teda Honzo ještě nějak stručně odpovíš na tuto otázku.
2: Ta klasická paliativní medicína se starala o to, o komfort a o to zmírnění příznaků. Dneska se vlastně snažíme o jakousi plnost života v kontextu toho těžkého onemocnění. To znamená, aby člověk věděl všechno a mohl dělat věci i přes tu nemoc, které jsou pro něho důležité. Čili fakt bych řekl, jako, že to je plnost v kontextu toho těžkého onemocnění.
0: A vidíte, vy a vnímáte, že opravdu někdo rozkvete, že prostě když si to uvědomí, smíří se s tím, rozhodne se nějakým směrem třeba, že nebude pokračovat v léčbě, která ho stojí hodně energie, hodně nežádoucích příznaků vedlejších a že ví, že má před sebou řádu třeba týdny, jestli jsou případy, že si to dovedu ještě užít, ten konec života.
1: Setkáváme.
2: No, jako samozřejmě setkáváme se s tím, stejně jako se setkáváme s tím, že je to strašně těžké jako drastické, tragické, tak samozřejmě setkáváme se s humorem docela jako kdyby často, takže to jenom zase je trošku otázka na to, že je to pro nás těžké, ono je, myslím, že už to jako jednou říkali, ta smrt prostě patří svým způsobem patří jako k životu, je to, jak je stejně jako je narození, tak je smrt, tak je to jenom kontinu, čili ono to k tomu patří a když se to člověk jako otevře, tak to může být takové, jak naznačil.
0: Další dotaz. Udržujete kontakty i s rodinami zemřelých pacientů?
1: Ano.
0: Asi na to, jo? Máš něco k tomu?
2: Vím, že většina mobilních hospiců dokonce poskytuje jako službu pozůstalostní, se tomu říká.
1: Mývají setkání
2: a je to součást té služby, že se starají individuálně třeba rok po úmrtí. Pak jsou samozřejmě specializované služby, které se starají o truchlíci pozůstalostní služby, takže to je úplně standardní služba, to je jedna úroveň a jinak samozřejmě během té kontaktu s lidmi vznikají vztahy, takže samozřejmě, že vznikají i přátelé třeba. Může se to stát.
0: Je tady další dotaz na platbu, ale teďka mobilních hospicových služeb, či jak je to se službami mobilního hospice? Jsou hrazeny ze zdravotního pojištění nebo si je klient, rodina platí zvlášť?
1: Ne, jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění taky.
0: Není tam žádný tedy příplatek, může být sponzorský, dá se hodně jako ve všem, ale je to standardní služba, jako když přijde člověk praktickému lékaři.
1: Jasně.
2: Jo. Je to standardní služba, jenom bych tady chtěl jako podotknout, že nestačí na náklady toho těch poskytovatelů, čili musí jako získávat nějaký jiný, ještě musí mít jiný příjmy.
0: A jak to ti poskytovatelé dělají?
2: No, většinou nějaký nadační dary nebo něco tady takového, čili získávají jinde.
0: Já vím, že jsi v té oblasti velmi aktivní, čili daří se to pokryt z více zdrojů, to, aby to fungovalo
2: Musí.
0: Dobře.
2: Musí.
0: Dobře.
2: Ale když bude chtít někdo přispívat tady na, tu, na, na tuhle věc, tak samozřejmě tam rezervy jsou obrovské.
0: Další takový osobní dotaz, do vás ti diváci se snaží vydolovat co nejvíc. Stalo se vám, že by vás některý případ rozplakal?
1: Někdy to bývá opravdu, opravdu těžké a člověk nad tím dlouho přemýšlí. Asi bychom museli být kámen, aby to s náma nehnulo. Na druhé straně se snažíme mít určitou takovou nějakou svou osobní duševní hygienu, aby nás to úplně nezlomilo.
0: A ty bys to komentoval?
2: Já jsem na začátku své činnosti jako lékaře po absolvování medicíny jsem považoval to projevit emoce. Vlastně to věc, které jsem se jako bál. Jsem se vlastně za to styděl, považoval jsem to jako za selhání. Jako profesionál přece nemám být dojatý nebo nemám mít nějaké slzy. Ale čím víc pracuji a čím víc toho vlastně vím, tak existují studie, které prokazují, že pokud člověk projeví jako pomáhající profesi, když projeví jako dojetí nebo emoci, tak je to něco, co je dobře, co tam patří, protože to dodává té péči jako na opravdovosti. Takže jo, rozplakal jsem se, měl jsem emoce, zachvěl jsem mi hlas, ale je to věc, která mi nevadí. Je to v pořádku, je to, patří to tam.
0: Určitě, to je i ozdravné pro toho vlastního člověka. Prostě my jsme vychovávání, že ty emoce jsou něco špatného, ne, to je úplně přirozený a naopak ty emoce projevovat je to nejlepší, co může být.
2: Jenom se teda říká, že tam je, to má takovou hranici a s tím, že ten člověk nemá být na tom hůř, než ten klient, který mu tu péči poskytuje. Takže když mě jako začne někdo utěšovat z těch klientů, tak cítím, že není něco v pořádku.
0: Dobrá, další dotaz. Dostane se do vaší obdivuhodné péče všem, nebo poptávka převyšuje nabídku? Jak dlouho dopředu bychom měli tuto službu poptávat a kdo nám řekne, že je čas? Děkuji. Asi tomu rozumíme, tak kdo začnete? Možná jedno začni ty, ať Martinu ušetříme.
2: Trošku mě, tyhle věci se nedají jako předvídat, takže když člověk potřebuje službu, tak potřebuje službu, takže tohle není něco, co by si člověk mohl asi jako nějak rezervovat, když do jisté míry může požádat žádost třeba do kamenného hospice a ona tam jako nějak jako běží, takže to jde. Takže ne, to je vlastně akutní, je to akutní služba a ty jsou období, kdy je těch vlastně míst jako málo, zvlášť třeba v kamenném hospici a jsou období, které jsou v tomhle ohledu jako lepší.
0: No nicméně, když je těch míst málo, nebo to období je, že je velká potřeba paliatrů v terénu, jak se to řeší, když někdo to potřebuje a už není kapacita?
1: No, snažíme se zkontaktovat další pracoviště, protože těch mobilních hospiců se tady pohybuje 2 nebo 3. A co se týče těch lůžkových zařízení, je tady jednak hospic na Svatém Kopečku, ale jsou tady třeba i paliativní lůžka v Prostějově.
0: A nebo v nemocnici, jo?
1: Někdy ano, vyjde geriatrie, takže se snažíme jakoby vždycky tomu vyhovit.
0: Takže vždycky se nějaké řešení adekvátní najde.
1: Ano.
2: Tak o pacienta, jeho rodinu se vždycky nějakým způsobem dá postarat, ale nemusí to být úplně v tom ideálním komfortu.
1: Ale pravdou je, že teda někdy třeba chtějí mít pacienta nebo toho nemocného doma a řeknou, pokud to budeme zvládat. Jo, takže pak třeba já osobně radím, aby si podali žádost na ten kopeček a měli zajištěnou potom eventuálně následnou péči.
0: Dobře. Poslední dotaz. Jak lze odhadnout hranici mezi tím, kdy ještě léčit a kdy už přejít k paliativní léčbě? Jaké má v tomto lékař možnosti a povinnosti? Často se léčí až do konce.
2: To je podle pro mě strašně důležitá otázka, už jsem to naznačil. Tohle je vlastně otázka, na kterou by měl odpovídat pacient. Lékař mu musí dát plné informace o tom, jaké to je. Někdo chce třeba i čísla, procenta, jaké má šanci na vyléčení, co přináší ta léčba. A tohle je věc, kterou by měl jednoznačně rozhodovat pacient.
0: Nejen tuhle, ale vlastně každou svou léčbu je ten, kdo rozhodne, zda to podstoupí nebo ne, je pacient. Náš systém je takový, že pacient rozhoduje a lékař mu je profesionálním poradcem. Že jo? Nebo
2: takhle by to mělo být, mnohdy to tak bohužel není.
0: Dobrá, já vám moc děkuji, jak jsem avizoval, to je poslední dotaz. A co říct na závěr? Paliativní medicína propojuje znalosti a zkušenosti lékařů, sester, psychologů, sociálních pracovníků i duchovních. Podává pomocnou ruku pacientům a jejich blízkým v situacích, kdy nemocného již vyléčit nelze. Svým celostním přístupem napomáhá dosažení důstojného, kvalitního a kvalitního života vážně nemocných. Já vám děkuji za pozornost a těším se na další díl našeho seriálu někdy příště. Přeji krásné letní měsíce. Naschledanou a vám ještě jednou děkuji za to, že jste přijali účast a že jsme

0: Apka. Apky pro tebe. Bez nudných keců. Jen top aplikace. Radio Metropole.
1: Radio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa celebrit a ze světa showbiznesu, tak pojďme na ně. Dnes se zaměříme na 10 nejvýdělečnějších českých youtuberů za uplynulý rok dle časopisu Forbes. Na 10. místě se umístili kluci z Prahy, projekt, který odhaluje

životního stylu, vydělala 17,5 milionu korun. 18 milionů utržela stálice domácí YouTubeové scény Ment. Sedmá pozice jde za Radkem Starý, který tvoří herní obsah 22 mega. 25 milionů vydělal Mickey, s jeho hlavním příjmem jsou partnerství. No a jdeme na finálovou pětku. Jen o trošku více jak Mickey si vydělal držitel většiny rekordů českého Twitche Agraleus. 33 milionů utržil potom Mike Jepán s kanálem Detektivní parta, bronz jde za Tarym, jeden z nejvíc

0: energie.
1: Podcast o apkách, co fakt používáš. Co fakt používáš. Jen na Metropoli.
2: Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tu máme Lady Gagu. Královnu show a ikonickou osobnost, která si nikdy nebere servítky. Gaga je mistryně extravagantních vystoupení a její hudba je plná energie a emocí, které tě dostanou. Je jako ten kamarád, co tě nikdy nepřestane překvapovat a umí být zároveň vážný i vtipný. Jestli chceš poznat opravdovou hvězdu, zůstaň s námi, protože na Metropoli se dozvíš víc.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM. Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muzeum.

0: Upřímně, vaše zdraví je pro nás v rádiu priorita. Lidské tělo je neuvěřitelně zajímavý organismus a my si na něj opět podíváme trochu podrobněji s mluvší záchranné služby Lucií Mikiskovou. Ahoj.
1: Ahoj Luci, a zdravím všichni posluchače.
0: Luci, naši posluchači se ptají, když se, nedej bože, něco stane a jde o zdraví, máme volat klasickou linku 155 nebo raději univerzální 112, protože pro někoho může právě ta 112 znít moderněji, univerzálněji, možná i trošku víc cool. Kdo ví, tak jaký je mezi 155 a 112 v praxi rozdíl?
1: Tak tohle si musíme určitě ujasnit, to je velké téma. Tady je důležité vědět, kam vlastně volám. Linka 155 je linka záchranné služby, kde se spojíte přímo se záchranářem, operátorem na záchrance, kdežto 112 je vlastně univerzální evropské číslo, kde se dovoláte ale na operační pult hasičů. To znamená, že tam to vytěží hasič, není zdravotník, a pokud se jedná o zdravotní problém, tak je vždy důležité volat na linku 155, protože u zdravotních problémů může jít kolikrát i o minuty, o vteřiny, a tady dochází k prodlouženému intervalu. Pokud se dovoláte na 112, tam napřed zjistí vlastně ten operační důstojník, o co se jedná, jestli potřebujete záchrannou službu, hasiče, policii, a podle toho předá jenom vaše číslo a vaše jméno té dané složce, která se vás znovu vyptá na to, proč voláte, kam potřebujete pomoc a co se stalo. Takže znovu opakuji, opravdu, pokud se jedná o zdravotní problém, vždy volte linku 155, protože to bude rychlejší a efektivnější.
0: Vysvětluje mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková v našem vysílání. Takže jednoduchý tahák, když jde primárně o zdravotní problém, voláme přímo 155 a dostáváme se rovnou k operátorovi zdravotnické záchranné služby. Když jde o život, mohou rozhodovat i vteřiny. A tohle se vyplatí vědět. Lucie, děkujeme.
1: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole. Eva Burešová je herečka a zpěvačka, která do hudby vnáší svůj osobitý hlas a energii. Její skladby jsou jako kámoška, co ti vždycky rozjasní den a dodá sílu. Spojuje chytlavé melodie s moderními rytmy, které tě udrží v pohybu. Připrav se na dávku muziky, která tě rozhýbe a naladí na pozitivní vlnu. Zůstaň naladěný, protože Metropole má další parádní hity.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Teď si představíme Justina Timberlakea, multižánrového umělce, který zvládá všechno od zpěvu přes tanec až po skvělou show. Justin je jako ten kámoš, co vždycky přinese energii, zábavu a charisma, které tě nenechá sedět. Jeho hudba propojuje R&B, pop a trochu té taneční atmosféry, což dělá z každého jeho koncertu nezapomenutelný zážitek. Pokud chceš vědět, co znamená opravdová superstar, Justin je ideální příklad. Takže nevím,

Tady je tvoje metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do srdce.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.

0: Dvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právem je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší.

0: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, máte chuť na sobě pracovat? Víci, vy dnes budete působit sebevědomně a vyrovnaně. Blíženci, pro své milované snesete modré z nebe. Radci, vydejte se cestou aktivního životního stylu. Lvi, práce není všechno, tak ať se nám nevyčerpáte. Pany, dnešek je pro vás jedno velké potěšení. Váhy, jako vždycky si se vším poradíte. Štíři, prospěje vám hodit za hlavu šarvátky a hádky. Střelci, investujte energii do projektu, které mají smysl. Kozorozi, jděte rovnou za nosem, jděte rovnou za svým cílem. Vodnáři, na první pohled bude vidět, že jste v dobré náladě. A co my ryby, pokud možno, neplýtváme energií na zbytečná gesta a emoce.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Rádio Metropole.

0: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
1: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
5: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
6: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.

Tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich koncerty jsou plné energie a charisma. Pokud chceš zažít pořádnou hudební jízdu, je tohle ta pravá parta. Tak nevypínej rádio a zůstaň na ladě.

Tady je tvoje metropole. Pink Panthers je britská zpěvačka, která svou originální kombinací lo-fi, popu a elektroniky baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti přinese svěží zvuk a chytlavé melodie. Pink Panthers umí vytvořit jedinečnou atmosféru a dostat tě na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské originality. Zůstaň naladěný, protože metropole serví

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Wamju Project, průkopníka taneční hudby a house scény, který vždy přináší pořádnou dávku energie a rytmu. Jejich skladby jsou plné života a neodolatelné atmosféry, která rozhýbe každý taneční parket.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Před námi další hodina a taky další zprávy. Prověřujte si internetové prodejce, než od nich cokoliv koupíte. Žena ze Šternberska přišla o 1000 korun při nákupu dřevěných briket. Peníze zaplatila předem na e-shopu, zboží nedorazilo a kontakt na prodejce není.
4: Žena ze Šternberska není bohužel jedinou obětí. V relativně krátké době na přelomu srpna a září 2026 policie eviduje už 6 poškozených osob, odvedených při nákupu briket nebo pelet z internetu. Celková škoda dosahuje téměř 140 tisíc korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin podvod, za který lze uložit až 5letý trest odnětí svobody.

0: Měl za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Policie pravidelně varuje před podvody na internetu a vyzývá k prověřování e-shopů před nákupem. Lidé si mají zkontrolovat ičo, recenze i kontakty, nejlépe na webu panprokoukl.cz. Brzy bude hotová palačovská spojka propojující Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj. Ředitelství silnic a dálnic zve na den otevřené silnice 35 Lešná Palačov. Tuto sobotu si tak můžeme novou palačovskou spojku projít či projet na kole nebo bruslích. Střídání času každý půl rok v Česku potrvá nejméně do roku 2031. Vláda schválila nařízení, které přebírá unijní předpis, protože státy EU se na jednotném času stále neshodly. Další časový posun nás čeká v říjnu. Sport. Fotbalové fanoušky čeká ve třetím kole MOL Cupu atraktivní hanácké derby. Druholigový Prostějov na svém hřišti přivítá prvoligovou Sigmu Olomouc. Zápas těchto sousedů začne ve středu v 18 hodin. Rádio Metropole,
1: co na sebe. Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 18 minut. Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno. Během odpoledne se nám od západu ale začne zatahovat. A k večeru už se přidá déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Rtuť teploměru nám vyleze k 28 až 32 stupňům. Na horách naměříme nejvýše 25 stupňů. Mohlo by nám taky docela foukat čerstvý vítr lokálně z nárazy až 55 km v hodině. Klobouky tak raději necháme doma, ať nám neuletí.
2: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Středa volá. Jsme rádi, že nás posloucháte od rána do večera. Také dneska víme, co pak a s kým oslavíme, ať už jsou to narozeniny nebo svátek. Je tady naše dnešní kalendárium, tak jdeme na to.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
3: Mami, co jsme vyhráli?
4: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
5: Izomat stavebniny.
6: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
7: Stačí si vybrat.
6: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
7: Izomat.cz.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
14: Radio Metropole.
15: Okay, y'all, this is it.
14: Metro. Retro.
16: Metropole.
17: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance and have some fun.

0: středa. Nejlepší rádio je třeba. Přejeme pohodové ráno a taky dneska pro vás máme zajímavé povídání. Tak schválně, komu dneska voláme a co se dozvíme?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Upřímně, vaše zdraví je pro nás v rádiu priorita. Lidské tělo je neuvěřitelně zajímavý organismus a my si na něj opět podíváme trochu podrobněji s mluvší záchranné služby Lucí Mikiskovou. Ahoj.
3: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače.
2: Luci, naši posluchači se ptají, když se, nedej bože, něco stane a jde o zdraví, máme volat klasickou linku 155 nebo raději univerzální 112, protože pro někoho může právě ta 112 znít moderněji, univerzálněji, možná i trošku víc cool. Kdo ví, tak jaký je mezi 155 a 112 v praxi rozdíl?
3: Tak tohle si musíme určitě ujasnit, to je velké téma. Tady je důležité vědět, kam vlastně volám. Linka 155 je linka záchranné služby, kde se spojíte přímo se záchranářem, operátorem na záchrance, kdežto 112 je vlastně univerzální evropské číslo, kde se dovoláte ale na operační pult hasičů. To znamená, že tam to vytěží hasič, není zdravotník, a pokud se jedná o zdravotní problém, tak je vždy důležité volat na linku 155, protože u zdravotních problémů může jít kolikrát i o minuty, o vteřiny, a tady dochází k prodlouženému intervalu. Pokud se dovoláte na 112, tam napřed zjistí vlastně ten operační důstojník, o co se jedná, jestli potřebujete záchrannou službu, hasiče, policii, a podle toho předá jenom vaše číslo a vaše jméno té dané složce, která se vás znovu vyptá na to, proč voláte, kam potřebujete pomoc a co se stalo. Takže znovu opakuji, opravdu pokud se jedná o zdravotní problém, vždy volte linku 155, protože to bude rychlejší a efektivnější.
2: Vysvětluje mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková v našem vysílání. Takže jednoduchý tahák, když jde primárně o zdravotní problém, voláme přímo 155 a dostáváme se rovnou k operátorovi zdravotnické záchranné služby. Když jde o život, mohou rozhodovat i vteřiny. A tohle se vyplatí vědět. Lucie, děkujeme.
3: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
8: Pro doma.
9: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Je středa 9. září. Do zlomové sezóny vstupuje olomoucké nezávislé divadlo Trantárie. V lednu se přesune ze Slovanského domu do Hanáckých kasáren. Nové sídlo zdvojnásobí kapacitu pro diváky na 170 míst.
4: Ona každá ta sezóna je trošku jiná, vždycky přijde něco, co dělá tu sezónu výjimečnou. Ale tahle si myslím, že je výjimečná objektivně, a to z toho hlavního důvodu, že se po těch 20 letech ve Slovanském domě budeme stěhovat, a to znamená větší sál, větší komfort a samozřejmě nové hry.
3: Řekl ředitel olomouckého divadla Trantárie Vladislav Kracík. Vrchní soud v Olomouci projedná loňskou brutální vraždu v Mírově na Mohelnicku. Probere dnes odvolání Patrika Cigoše, který dostal 27,5 roku vězení za ubodání partnerky. Muž se činu dopustil krátce po propuštění z vězení. Obžalovaný zautočil loni v listopadu po předchozí hádce. Zasadil oběti 45 ran nožem, tedy stejně jako při své předchozí vraždě, za níž seděl. Z výší výjimečného trestu nesouhlasil a požaduje jeho zkrácení. Velmi horký zářijový den včera zažilo Česko. Padly tu teplotní rekordy na 127 stanicích. Nejtepleji bylo na jižní Moravě a v Ústeckém kraji. Na těchto místech teploměry 8. září naměřili až 33,5 stupně Celsia.
0: Sport.
3: Hvězda přerovského tenisového klubu Linda Nosková do semifinále Grand Slamu US Open nepostoupila. V dramatickém zápasu podlehla po třech setech světové jedničce Bělorusce Sabalenkové 6-7, 6-3 a

0: 6-7. Naopak se na US Open dařilo Katce Seňakové v deblu. S Američankou Taylor Townsendovou postoupili ve čtyřhře do semifinále. Dvojici Buxaová Melicharová porazili 6-4 a 6-2.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. To na sebe. Spolehlivé počasí pro náš kraj na jednom místě, vždy tady u nás. Víme, jak bude, denní teploty 25 až 29, polojasno anebo oblačno, k večeru přibývání mraků a může i sprchnout. Východ slunce 6.17, západ v 19.11.
2: Rádio Metropole, za volantem.
1: A máme další bleskovou dopravu, tentokrát z Otrokovic, z Mohelnice, také z Vyškovská. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. V Otrokovicích policejní hlídka za Lidlem na Napajedelské, hlídají také v Mohelnici u Molky na Třebovské. A na staré cestě z Vyškova na Prostějov pozor na nehodu, bourá se u Drysic poblíž nájezdu na dálnici. Jedeme s vámi, šťastnou cestu a příjemné ráno.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.
3: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Taky ve středu po ránu ladíme to nejlepší rádio, jsme skvěle rozjetí a klademe si otázku, co nás čeká dál. A hvězdy to ví nejlíp. Jsou tu naše horoskopy, tak si to pojďme poslechnout.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, máte chuť na sobě pracovat? Býci, vy dnes budete působit sebevědomně a vyrovnaně. Blíženci, pro své milované snesete modré z nebe. Radci, vydejte se cestou aktivního životního stylu. Lvi, práce není všechno, tak ať se nám nevyčerpáte. Pany, dnešek je pro vás jedno velké potěšení. Váhy, jako vždycky si se vším poradíte. Štíři, prospěje vám hodit za hlavu šarvátky a hádky. Střelci, investujte energii do projektu, které mají smysl. Kozorozi, jděte rovnou za nosem, jděte rovnou za svým cílem. Vodnáři, na první pohled bude vidět, že jste v dobré náladě. A co my ryby, pokud možno, neplýtváme energií na zbytečná gesta a emoce.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
4: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
9: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
13: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
14: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
15: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
14: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: stoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován

0: co? Užíváte si ráno v klidu, nebo je to spíš přehlídka chaosu? Ať už je to tak, nebo tak, teď je tady ta správná chvilka pro náš lepší den. Jako vždy přinášíme praktické tipy a šikovné rady, které se můžou hodit úplně každému. Zůstaňte s námi na naší vlně.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Tak co, rostou? Rostou? Ano, rostou. Po dlouhých týdnech sucha se podmínky konečně zlepšují a z některých lesů už moravští houbaři nosí plné košíky. Než ale vyrazíte na houby, dejme si pozor, kde necháváme u lesa své auto. Lesní zákon totiž bez souhlasu vlastníka zakazuje do lesa nejenom výjíždět, ale také v něm stát. A pozor, zákaz platí, i když u cesty není žádná dopravní značka. Za porušení může být flaster od policie 5 až 10 tisíc korun a přestupek může přímo na místě řešit také lesní stráž. Auta při houbaření proto raději nechávejme na oficiálním parkovišti, anebo tam, kde je parkování dovolené, ať si z lesa místo plného košíku praváků nepřineseme mastnou pokutu.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
5: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září, čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
8: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
9: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
11: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
14: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
15: Olomoucký report CZ.
16: Pořád se něco děje.
15: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
17: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
16: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Radio Metropole.
16: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
15: Kde stojí kolony?
5: Jaké je počasí na Moravě?
15: A kam zajít na dobrou pizzu?
16: To všechno a mnohem víc u nás.
15: U nás.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás další zprávy. Je středa 9. září. Proměna pasáže mezi Horním náměstím a Třídou svobody v Olomouci. Už začaly přípravné práce této rekonstrukce a až bude hotovo, asi za 2,5 roku, v pasáži najdeme moderní gastrozónu a prodeje potravin místních výrobců.
0: Olomoucký kraj aktuálně.
2: Stále více lidí v Olomouckém kraji nemá práci. Nezaměstnanost v kraji v srpnu mírně vzrostla o 0,1% na 5,3%. Bez práce tak bylo v Olomouckém kraji na konci měsíce téměř 22 tisíc lidí. Je to šestý nejhorší výsledek v České republice. Nejvyšší nezaměstnanost v Olomouckém kraji má Přerovsko, kde práci nemá v průměru 60 lidí z tisíce. Naopak nejlépe je na tom v kraji Olomoucko, kde je bez práce v průměru 49 lidí z tisíce. Nárůstu počtu nezaměstnaných se snaží úřad práce v kraji předcházet, a to pomocí projektu Outplacement. Ten pomáhá lidem, kterým hrozí ztráta zaměstnání nebo už mají výpověď, rychle přejít do jiné práce.
1: Sport.
2: Na úspěch dosáhli včera hanácké hokejové kluby v přípravě na novou sezónu. Olomoučtí Kohouti přemohli venku Kometu Brno 3-1 a prostějovští Jestřáby porazili venku Uherský Brod 5-3.
3: Dnes sluníčko i mraky, k večeru přibývání oblačnosti. Víme, jak bude, podrobnosti je právě teď. Bio dnes na dvojce, a to je střední zátěž. První polovina dne polojasná nebo oblačná, k večeru přibývání mraků a mohlo by i sprchnout. Denní teploty 25 až 29.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Radio Metropole. Za volantem.
3: Blesková ranní doprava z Olomouce, také z okolí Valmezu i zde jedničky u Bělotína. Víme, jak se jezdí tady. Policie hlídkuje v Olomouci, Hejčíně, u Kempu, také na výjezdu z Valmezu na Hoclavice za odbočkou na Krhovou. A pozor na cístem 11. kilometru D1 u Bělotína ve směru na Ostravu. Dodávka narazila do odstaveného vozíku. Policie je na místě. Máváme za volant i všem pasažérům. Jsme rádio pro vaši šťastnou cestu.
0: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: volá, středa volá. Jsme rádi, že nás posloucháte od rána do večera. Také dneska víme, co pak a s kým oslavíme, ať už jsou to narozeniny nebo svátek. Je tady naše dnešní kalendárium, tak jdeme na to.
1: Metropole právě dnes.
2: Je středa 9. září a kulaté 60. narozeniny slaví úžasný komik Adam Sandler. O 6 let starší je další oslavenec, jeho herecký kolega a britský elegán Hugh Grant. Ve světě hudebního showbiznesu slaví kanadský zpěvák Michael Bublé. A navíc dneska v rádiu jdeme na řízek. Na dnešek připadá den vídeňského řízku. Svátek slaví všechny Daniely. Tohle hebrejské jméno v Česku nosí přes 25 000 žen a právě pro ně vznikla tahle naše originální sváteční hymna. Danieli, všenej, tahle je vaše.
3: Danieli, jste připraven?

0: Metropole právě dnes.
1: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
2: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.

0: do 31. října více na lidl.cz. Čau a pa! Na kráně ochotnej
1: mňam, mňam. 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
2: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
1: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
2: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
1: Vstupenky na smsticket.cz.
2: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
4: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
6: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
11: Radio Metropole.

0: Amerika, Italiana.
1: Středa, nejlepší rádio je třeba. Přejeme pohodové ráno a taky dneska pro vás máme zajímavé povídání. Tak schválně, komu dneska voláme a co se dozvíme?
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Upřímně, vaše zdraví je pro nás v rádiu priorita. Lidské tělo je neuvěřitelně zajímavý organismus a my si na něj opět podíváme trochu podrobněji s mluvší záchranné služby Lucí Mikiskovou. Ahoj.
4: Ahoj Luci a zdravím všichni posluchače.
3: Luci, naši posluchači se ptají, když se, nedej bože, něco stane a jde o zdraví, máme volat klasickou linku 155 nebo raději univerzální 112, protože pro někoho může právě ta 112 znít moderněji, univerzálněji, možná i trošku víc cool. Kdo ví, tak jaký je mezi 155 a 112 v praxi rozdíl?
4: Tak tohle si musíme určitě ujasnit, to je velké téma. Tady je důležité vědět, kam vlastně volám. Linka 155 je linka záchranné služby, kde se spojíte přímo se záchranářem, operátorem na záchrance, kdežto 112 je vlastně univerzální evropské číslo, kde se dovoláte ale na operační pult hasičů. To znamená, že tam to vytěží hasič, není zdravotník, a pokud se jedná o zdravotní problém, tak je vždy důležité volat na linku 155, protože u zdravotních problémů může jít kolikrát i o minuty, o vteřiny, a tady dochází k prodlouženému intervalu. Pokud se dovoláte na 112, tam napřed zjistí vlastně ten operační důstojník, o co se jedná, jestli potřebujete záchrannou službu, hasiče, policii, a podle toho předá jenom vaše číslo a vaše jméno té dané složce, která se vás znovu vyptá na to, proč voláte, kam potřebujete pomoc a co se stalo. Takže znovu opakuji, opravdu pokud se jedná o zdravotní problém, vždy volte linku 155, protože to bude rychlejší a efektivnější.
3: Vysvětluje mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková v našem vysílání. Takže jednoduchý tahák, když jde primárně o zdravotní problém, voláme přímo 155 a dostáváme se rovnou k operátorovi zdravotnické záchranné služby. Když jde o život, mohou rozhodovat i vteřiny. A tohle se vyplatí vědět. Lucie, děkujeme.
4: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
5: Radio Metropole. Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
6: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divoký Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
7: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
8: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
9: To snad ne, já se na to vysp***u. A kučka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
11: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu. V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
12: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
0: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
13: U Bivoje všechno je.
14: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
15: Profesore, zas ten váš Olprán.
16: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
15: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
16: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
17: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a

0: pralinek Chocobonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Posloucháš? Radio Mex.

0: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
1: Teda skoro na přání.
0: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
2: Čistá telepatie.

0: soutěž, lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
1: Metropole.

0: námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Velkou rekonstrukcí prošlo Centrum sociálních služeb Klíč na Selském náměstí v Olomouci. Krajská investice za 107 milionů korun podpořená dotací státu přináší moderní zázemí klientům s mentálním či kombinovaným postižením. Proměnou prošel interiér i okolí budovy a tyto nové prostory poskytnou větší komfort klientům i zaměstnancům. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Práce na modernizaci silnice za více než 217 milionů korun budou hotové tento pátek.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Devátý ročník celostátní hudební soutěže Radio Talent Olomouckého kraje vyvrcholí tuto neděli. V Přerově v parku Michalov se ve finále utkají interpreti Jinými slovami Kristy Hernandez, Maria Rezlerová a Maronto. Podrobnosti na webu radiotalent.cz. Radio Talent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje. Prezident Petr Pavel má přijít o některé pravomoci. Sněmovna přehlasovala veto Senátu a schválila odebrání pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí misí u mezinárodních organizací. Norma míří k podpisu hlavy státu.
0: Sport.
3: Nové působiště našel fotbalista Jakub Elbl. Po konci v Signě Olomouc podepsal smlouvu s Baníkem Ostrava. 26-letý obránce k týmu přichází jako volný hráč, který si odpikává trest fotbalové asociace za neoznámení disciplinárního přečinu. Píše o tom ČTK.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Spolehlivé počasí pro náš kraj na jednom místě, vždy tady u nás. Víme, jak bude, denní teploty 25 až 29, polojasno anebo oblačno, k večeru přibývání mraků a může i sprchnout. Východ slunce 6.17, západ v 19.11.
1: Radio Metropole, za volantem.
5: Rychlá doprava z Olomouce, z Kroměříže, také z Vyškovska. Právě teď víme, jak se jezdí tady. V Olomouci silný provoz na Velkomoravské, Lipenské i na Chvalkovické ulici. Policejní hlídka pak sleduje dopravu na Pražské. V Kroměříži policejní hlídka na Kojetinské a další hlídka je v Přerově na Polní u Molky. A teď nehoda, pozor, na výjezdu z Vyškova na Rousínov za Orlenem u Nousky je bouračka, je to poblíž odbočky z dálnice. Na místě je

0: policie. Děkujeme, že i dnes si nás na cesty berete sebou.
1: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je paní Ivana Plíhalová. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje.
1: Rádio Metropole.
2: A dopolední chill.
3: Baby, let's go.
2: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
1: Metropole.

0: Taky ve středu dopoledne hrajeme hit za hitem a nemá to chybu. Nejlepší muzika je tady pro vás každou minutu, ať už jste v práci, doma nebo na cestách. Díky, že posloucháte. Přejeme dál pohodový den s úsměvem a s naším rádiem.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
7: Pro doma.
8: Mami, co jsme vyhráli?
9: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
10: Izomat stavebniny.
11: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
12: Stačí si vybrat.
11: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
12: Izomat.cz.
13: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
14: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2. 9.

0: Pěkné dopoledne. Svět se točí a my dál hrajeme a bavíme. A už taky připravujeme další zprávy. Ještě před celou to bude tradičně kompletní balíček. Aktuální informace z regionu, ze sportu, taky počasí a dopravní servis. Díky za váš čas a přejeme, ať je to i dneska na pohodu a v topu.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák.

0: dohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
5: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
6: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
7: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
10: Posloucháš?
11: Radio Metropol.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: A už tu jsou další zprávy. Fotbalová spolupráce v Olomouci. Sigma Olomouc začala spolupracovat s divizními novými sady. Klub jim dodá posily i trenéry pro zlepšení pozice a od příští sezóny by tím mohl vzniknout projekt Sigma C, píše o tom deník. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nezvyklý pohled na řeku Svitavu v Adamově na Blanensku. Opravou tu prochází splav, kvůli čemuž je teď v korytě výrazně upuštěná voda. Můžeme tu tak zahlédnout obnažené říční dno.
1: Hlas lidu.
2: Kdyby se teď v září konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval u voličů průzkum MNS. Vyhrálo by ANO s 31% hlasů. Druhé by bylo hnutí STAN s 18%, třetí ODS 12%, čtvrtí Piráti 9% a pátí SPD 7,5%. Žádná další strana by podle modelu už nepřekonala 5% hranici pro vstup do dolní sněmovny.
1: Sport.
2: Fotbalové fanoušky čeká ve třetím kole poháru MOL Cup atraktivní hanácké derby. Druholigový Prostějov na svém hřišti přivítá prvoligovou Sigmu Olomouc. Zápas těchto hanáckých sousedů začne dnes v 18 hodin.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Dnes sluníčko i mraky, k večeru přibývání oblačnosti. Víme, jak bude, podrobnosti právě teď. Bio dnes na dvojce a to je střední zátěž. První polovina dne polojasná nebo oblačná, k večeru přibývání mraků a mohlo by i sprchnout. Denní teploty 25 až 29.
4: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Metropole. Za volantem.
3: Nejedeme příliš rychle a máme platnou dálniční známku. Právě to teď policie kontroluje na 290. kilometru dálnice z Lipníku na Olomouc u Velkého újezdu. Další hlídky na dálnici 33. kilometr mezi Olomoucí a Prostějovem nebo na D1 za Přerovem ve směru na Vyškov za Říkovicemi. A ještě teď do studia dorazila rychlá informace dopravní, aktuální, o kterou vás nemůžeme ochudit. Opatrně, na Olomoucku je auto v příkopu, kolem se dá projet a je to na příjezdu od Olomouce do obce Pňovice. Šťastnou cestu, jsme tady pro vás.
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Top osobnosti kraje. Povídáme si s paní Ivanou Plíhalovou. Co je u vás nového od doby, kdy jsme se slyšeli naposledy?
1: Tak, před rokem jsem se stala důchodkyní, ale pořád ještě zůstávám členkou činohry Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Z právě řečeného vyplývá, že se za tu dobu, co jsme se neviděli, tyto dvě instituce spojily a já doufám, že pod touto značkou budou dál bez problémů fungovat. Co se mé práce týče, nastudovala jsem pár krásných rolí, třeba Anděla Strážného v Lásce mezi nebem a zemí, nebo Mercy v Mladém Hamblovi. No a tímto bych ráda pozvala naše posluchače na naše představení.
0: Říká Ivana Plíhalová. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz.
2: Tvoje dopoledne?

0: Proudu a my jsme moc rádi, že dnešek trávíte právě s námi. Pokud přemýšlíte, čím si zpestřit nadcházející volné chvíle, máme pro vás přichystanou nálož skvělých tipů na zajímavé akce a vyžití. Přejeme vám pohodový den a lehkost při plnění jakýchkoliv dnešních úkolů.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
3: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
4: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie, Olomoucký kraj, region zdravého života.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
9: Tohle je
10: Radio.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Co dělat, kde se bavit a kam vyrazit? My to víme, v Olomouci na Letňáku dnes bude velká party. Lenka Dusilová tady večer slaví 50. A zítra se v Olomouci na Letňáku promítá absolutní česká klasika Vesničko má Středisková. O víkendu se ve Šternberku a okolí jede akce Homo Historic. Bude tady asi 300 veteránů, auta i motorky. Samotná rally je potom v plánu na neděli. Veškeré informace jsou na webu akce. Těšíme se ve Šternberku a v okolí na akce Homo Historic. Songy od Pink Floydů pod širým nebem. Ano, i to je realita. Do Velké Bystřice míří tributová kapela Distant Bells. Už tento pátek zahrají v amfiteátru ve Velké Bystřice. Začíná to v 19 hodin. A ve Velkém Týnci bude v sobotu pohádková cesta k zámku. Děti na trase potkají vodníky, loupežníky i princezny. Velký Týnec u Olomouce v sobotu pohádková cesta k zámku. To zní zajímavě, co?
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
5: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
8: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Tvoje dopoledne
0: s

0: OpenAI našel řešení takzvaných navierových Stokesových rovnic. Ty řeší plynulé měnění sil, tedy například děj víru ve sklence vody. Na vyřešení jednoho ze 7 takzvaných matematických problémů tisíciletí pracoval tým 10 000 AI agentů, kteří si mezi sebou poslali přes 2,5 milionu zpráv. Důkaz následně ověřil systém Lean a teď výsledek posuzuje matematická komunita. Sport. Fotbalový rekordman Argentinec Lionel Messi se po 2 letech vrátil do nominace na Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa, jimž se v minulosti už 8krát stal. Mezi uchazeči je 6 mistrů světa ze Španělska a nechybí obhájce trofeje Usman Dembele. Užší výběr dnes zveřejnili pořadatelé ankety z časopisu France Football. Slavnostní vyhlášení 70. ročníku Zlatého míče se uskuteční 26. října v Londýně.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno a k tomu nejčastěji 25 až 29 stupňů. Ovšem, místy to sluníčko opět rozpálí na tropickou 30. A už teď je jisté, že bude pršet, ale to až večer a v noci. Srážkové úhrny mají dosáhnout 5 až 15 mm, ale v kombinaci s bouřkami může spadnout i 30. A krom toho, od zítřka se má ochladit, a to zhruba na 20 stupňů, s tím, že tyhle ty teploty nás pak čekají i v pátek a o víkendu.
2: Radio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci u parku, na ulici Havlíčkova, taky na dálnici D35 Olomouc-Lipník u Velkého újezdu. Hlídka je i přímo v Lipníku nad Bečvou, v ulici Za vodou, u toho mostu. Kontrolu máme hlášenou v Přerově na Polní a taky na Tovární, jak se jede kolem pivovaru Zubr. Hlídka je i na Prostějovsku v Moskovicích na Stichovické, v Mohelnici na Třebovské a nebo na D1 na exitu Hulínce. Západ. A pozor, nehoda osobáku se teď momentálně dořešuje na Litovelsku u Pňovic, tak vám přejeme hlavně šťastnou cestu.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Děkujeme, že jste s námi u svých přijímačů. Říká se, že každá dobrá rada se počítá a proto pro vás pravidelně chystáme praktický magazín plný šikovných triků a doporučení. Pošleme vám ho už za 20 minut, do té doby hrajeme parádní hity, jak jste u nás zvyklí. Tak dejte volume na maximum, jdeme na to.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Mloso Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mloso.cz.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
9: U Bivoje všechno je.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráně za Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
1: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
0: Posloucháš?
5: Radio Metropole.
6: I took the long road across the ocean.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Tak co, rostou? Rostou? Ano, rostou. Po dlouhých týdnech sucha se podmínky konečně zlepšují a z některých lesů už moravští houbaři nosí plné košíky. Než ale vyrazíte na houby, dejme si pozor, kde necháváme u lesa své auto. Lesní zákon totiž bez souhlasu vlastníka zakazuje do lesa nejenom výjíždět, ale také v něm stát. A pozor, zákaz platí, i když u cesty není žádná dopravní značka. Za porušení může být flaster od policie 5 až 10 tisíc korun a přestupek může přímo na místě řešit také lesní stráž. Auta při houbaření proto raději nechávejme na oficiálním parkovišti anebo tam, kde je parkování dovolené, ať si z lesa místo plného košíku praváků nepřineseme masnou pokutu.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
5: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
4: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
2: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
5: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září, čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
7: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
9: To snad ne, já se na to vysp***u. A Kuťka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Ty děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
11: Posloucháš

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. V galerii Moritz v centru Olomouce už zase funguje supermarket. Prodejna byla je od středy znovu otevřená po kompletní rekonstrukci. Zákazníky vítá v moderním interiéru. Přerovské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch, nebo získáme informace o technických službách. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Práce na modernizaci silnice za více než 217 milionů korun budou hotové tento pátek. Podnikatelé a živnostníci pozor, Ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze.
1: Sport.
2: Silniční cyklista Matias Vacek bude ve druhé polovině září startovat na silničním mistrovství světa v Montrealu. Pojede časovku a závod s hromadným startem. V závodě s hromadným startem bude mít kruce reprezentanty Jakuba Otrubu a Pavla Nováka.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Pranostika říká, že když je teplé září, tak se dobře ovoci i vínu daří. My víme, jak bude na Olomoucku i jinde, dneska celkem hic, odpoledne má být zase skoro 30 stupňů a k tomu dál hlavně sluníčko. Ale pozor, večer místy zaprší a pak se i trochu ochladí. Buďme konkrétní, od čtvrtka až do neděle by měly být teploty maximálně kolem 20.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková polední doprava. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, na střední Novosadské a taky na Týnecké, jak jsou sklady Kauflandu. A odstavené vozidlo máme ve Valmezu na ulici Šafaříkova. Tak máváme všem za volantem a díky moc, že posloucháte. Jsme rádio pro vaši šťastnou cestu.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Jsme moc rádi, že ladíte náš stream i během středečního dne. Už za 20 minut se spolu podíváme do kalendáře na důležité oslavence a svátky pro dnešní datum. Ještě předtím pro vás ale máme další várku hitu za hitem. Tak si to pojďme společně užít.
1: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
2: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Mami, co jsme vyhráli?
6: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Izomat stavebniny.
10: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
11: Stačí si vybrat.
10: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
11: Izomat.cz.
12: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
13: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
15: Radio Metropole.
16: Metropole.

0: tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy!
1: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je středa 9. září a kulaté 60. narozeniny slaví úžasný komik Adam Sandler. O 6 let starší je další oslavenec, jeho herecký kolega a britský elegán Hugh Grant. Ve světě hudebního showbiznesu slaví kanadský zpěvák Michael Bublé. A navíc dneska v rádiu jdeme na řízek. Na dnešek připadá den vídeňského řízku. Svátek slaví všechny Daniely. Tohle hebrejské jméno v Česku nosí přes 25 000 žen a právě pro ně vznikla tahle naše originální sváteční hymna. Danieli, všenej, tahle je vaše.
2: Danieli, jste připraven?

0: Metropole právě dnes.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák.

0: dohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Do rukou olomouckého arcibiskupství se vrátily dva cenné historické artefakty. Jde o pergamenovou listinu z roku 1893, která se váže k arcibiskupovi Teodoru Kónovi, a o pečeť ze 17. století biskupa Karla II.
4: Navrácení listiny mého předchůdce arcibiskupa Teodora Kóna je významná v tom, že žijeme v době, kdy se

0: Masarykově ulici. Lidé mohou hlasovat pro Olomouckou knihovnu v ceně veřejnosti, a to na webu brownfieldy.gov.cz. Co kdyby byly zase potřeba hraniční kontroly na hranicích se Slovenskem? Policie je tam dnes na 24 hodin cvičně zavedla. Policejní akce na 27 přechodech na Slovensko by neměla způsobit zásadní dopravní komplikace. Sport. Důležitý match na Grand Slamu US Open dnes čeká tenistku Katku Siňakovou. Se svou americkou parťačkou Taylor Townsendovou vyrazí v New Yorku do boje o postup do finále s belgicko-ruským duem Mertensová-Schneiderová. Začátek je po 22. hodině. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole.
3: Víme, jak bude, víme, že od západu k nám míří velká oblačnost, nějaké ty srážky a taky ochlazení. Od zítřka do neděle to bude maximálně 20 stupňů, ale dneska odpoledne na Moravě ještě naměříme tropické třicítky. Deště a přehánky čekáme až večer. V lokálních bouřkách prý může spadnout i 30 mm srážek, což je 30 litrů vody na metr čtvereční. Takže naše zahrádky by mohly být nadšené.
2: Radio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci aktuálně máme silnější provoz na Kosmonautů a taky máme hlášené policejní hlídky na dálnici D35 Olomouc-Lipník přímo na exitu Přáslavice a číhají taky na dálnici D46 na trase Olomouc-Olšany u Prostějova, a to konkrétně u té benzinky Orlen. Tak hlavně šťastnou cestu.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Za celý náš rádiový tým vám děkujeme za přízeň. Máme radost, že nás posloucháte i ve středu. Týden se láme, jsme v jeho polovině, což může být někdy pořádně hektické. Chcete se trochu zastavit? Co třeba už za 20 minut u našeho zajímavého rozhovoru? Do té doby vám posíláme další písničky pro dobrou energii.
1: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci. Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
4: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
9: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
10: Rádio Metropole.
11: Metropole.
12: You.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Upřímně, vaše zdraví je pro nás v rádiu priorita. Lidské tělo je neuvěřitelně zajímavý organismus a my si na něj opět podíváme trochu podrobněji s mluvší záchranné služby Lucí Mikiskovou. Ahoj.
2: Ahoj Luci a zdravím všichni posluchače.
1: Luci, naši posluchači se ptají, když se, nedej bože, něco stane a jde o zdraví, máme volat klasickou linku 155 nebo raději univerzální 112, protože pro někoho může právě ta 112 znít moderněji, univerzálněji, možná i trošku víc cool. Kdo ví, tak jaký je mezi 155 a 112 v praxi rozdíl?
2: Tak tohle si musíme určitě ujasnit, to je velké téma. Tady je důležité vědět, kam vlastně volám. Linka 155 je linka záchranné služby, kde se spojíte přímo se záchranářem, operátorem na záchrance, kdežto 112 je vlastně univerzální evropské číslo, kde se dovoláte ale na operační pult hasičů. To znamená, že tam to vytěží hasič, není zdravotník, a pokud se jedná o zdravotní problém, tak je vždy důležité volat na linku 155, protože u zdravotních problémů může jít kolikrát i o minuty, o vteřiny, a tady dochází k prodlouženému intervalu. Pokud se dovoláte na 112, tam napřed zjistí vlastně ten operační důstojník, o co se jedná, jestli potřebujete záchrannou službu, hasiče, policii, a podle toho předá jenom vaše číslo a vaše jméno té dané složce, která se vás znovu vyptá na to, proč voláte, kam potřebujete pomoc a co se stalo. Takže znovu opakuji, opravdu pokud se jedná o zdravotní problém, vždy volte linku 155, protože to bude rychlejší a efektivnější.
1: Vysvětluje mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková v našem vysílání. Takže jednoduchý tahák, když jde primárně o zdravotní problém, voláme přímo 155 a dostáváme se rovnou k operátorovi zdravotnické záchranné služby. Když jde o život, mohou rozhodovat i vteřiny. A tohle se vyplatí vědět. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Fitnessáci pozor. Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
4: Dřevo Op, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
5: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
6: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
7: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
8: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
9: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: U
6: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na Ecce Homo.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: A už tu jsou další zprávy. Fotbalová spolupráce v Olomouci. Sigma Olomouc začala spolupracovat s divizními novými sady. Klub jim dodá posily i trenéry pro zlepšení pozice a od příští sezóny by tím mohl vzniknout projekt Sigma C, píše o tom deník. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nezvyklý pohled na řeku Svitavu v Adamově na Blanensku. Opravou tu prochází splav, kvůli čemuž je teď v korytě výrazně upuštěná voda. Můžeme tu tak zahlédnout obnažené říční dno.
1: Hlas lidu.
3: Kdyby se teď v září konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval u voličů průzkum MNS. Vyhrálo by ANO s 31% hlasů. Druhé by bylo hnutí STAN s 18%, třetí ODS 12%, čtvrtí Piráti 9% a pátí SPD 7,5%. Žádná další strana by podle modelu už nepřekonala 5% hranici pro vstup do dolní sněmovny.
1: Sport.
3: Fotbalové fanoušky čeká ve třetím kole poháru MOL Cup atraktivní hanácké derby. Druholigový Prostějov na svém hřišti přivítá prvoligovou Sigmu Olomouc. Zápas těchto hanáckých sousedů začne dnes v 18 hodin.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno a k tomu nejčastěji 25 až 29 stupňů. Ovšem, místy to sluníčko opět rozpálí na tropickou třicítku. A už teď je jisté, že bude pršet, ale to až večer a v noci. Srážkové úhrny mají dosáhnout 5 až 15 mm, ale v kombinaci s bouřkami může spadnout i 30. A krom toho, od zítřka se má ochladit, a to zhruba na 20 stupňů, s tím, že tyhle ty teploty nás pak čekají i v pátek a o víkendu.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí měření na několika rizikových místech. Je to například v Holici, na návsi Svobody, na ulici Keplerová, Rooseveltova, na střední Novosadské nebo taky v Droždíně na Gagarinově. Stacionární radar pak máme například i v Prostějově na Brněnské anebo ve Šternberku na Jibavské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se opravuje nábřeží Edvarda Beneše, a to až do konce září. Probíhá tu rozsáhlá rekonstrukce a průběžně tu platí částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
6: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.
6: Víc energie.

0: Jsme moc rádi, že ladíte náš stream i během středečního dne. Hrajeme vám pro lepší náladu, už za 20 minut si taky společně projdeme regionální weby a podíváme se na témata, o kterých se právě teď na Hané nejvíce mluví. Přejeme vám pěkný zbytek dnešního dne.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou

0: do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
2: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
9: Radio Metropole.
10: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Jak už víme, blíží se koloběžky Adam s dobrým místem pro život a s naším rádiem. Bude to v neděli v Olomouci na Ředíně. Na letišti koloběžky Adam jako vždycky pomáhá dětem s autismem. Kdyby něco, veškeré info na webu dobremistoproživot.cz a nebo taky v kalendáři akcí na olomouc.cz. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje dvě velké stavby. Omezení finišují na D1 a nová 35 bude v provozu už velmi brzy. Pozvánku na sobotní den otevřené silnice Lešná Palačov pro nás má taky report.cz. A ještě zdravíme Přerov. Primátor a náměstci tady budou opět debatovat s občany, jak informuje web Přerov EU. Setkání z očí do očí se uskuteční příští týden 17. září. S námi máte přehled a my už jedeme dál.
2: Rádio Metropole.
3: Rádio s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
2: Metropole.
4: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
6: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
7: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
8: U Bivoje všechno je.
9: Profesore, zas ten váš Olprán.
10: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
9: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
10: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdeník Hanák. Najdete ho ve své trafice a dalších prodejních místech na Olomoucku, Prostějově.

0: pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Radio Metropole.

0: Matematickou záhadu, s níž si lidé lámali hlavu 90 let, vyřešila umělá inteligence za 88 hodin. Systém od OpenAI našel řešení tzv. Navierových Stokesových rovnic. Ty řeší plynulé měnění sil, tedy například děj víru ve sklence vody. Na vyřešení jednoho ze 7 tzv. Matematických problémů tisíciletí pracoval tým 10 000 AI agentů, kteří si mezi sebou poslali přes 2,5 milionu zpráv. Důkaz následně ověřil systém Lean a teď výsledek posuzuje matematická komunita. Sport. Fotbalový rekordman Argentinec Lionel Messi se po 2 letech vrátil do nominace na Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa, jimž se v minulosti už 8x stal. Mezi uchazeči je 6 mistrů světa ze Španělska a nechybí obhájce trofeje Usman Dembele. Užší výběr dnes zveřejnili pořadatelé ankety z časopisu France Football. Slavnostní vyhlášení 70. ročníku Zlatého míče se uskuteční 26. října v Londýně.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Víme, jak bude. V průběhu odpoledne by se nám na obloze měly postupně stahovat mraky. Později večer očekáváme déšť, přehánky, výjimečně i bouřky. Meteorologové předpovídají, že by mohlo spadnout přibližně 5 až 15 mm srážek. Nejvyšší teploty dnes dosahují 29 stupňů. Na jihu Olomouckého kraje můžeme mít i trochu tepleji. Zítřek slibuje polojasno až oblačno a bez srážek. Teplotní maxima dosáhnou ve čtvrtek 22 stupňů.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehody. Pozor si ale dáme na odstavené auto na Krajnici na sjezdu z D35 na exitu Křelov. Dva osobáky se nám srazily na vjezdu do Bílavska ve směru od Bystřice pod Hostýnem. Probíhá tady vyšetřování, semafory jsou tu mimo provoz. Počítáme se zdržením přibližně 6 minut. Nehodu nám pak hlásíte taky na cestě mezi Hřebeckým tunelem a Kocvířovem. Auto je tu odstavené na Krajnici, zdržení tu hlásíte i 25 minut. To bylo naše dopravní info. Po další nejpozději za hodinku.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Dnešním hostem je paní Ivana Plíhalová. Rozhovor poslouchejte dnes po 10. a 16. hodině na tomto rádiu. Top osobnosti kraje.

0: Středeční den je v plném proudu a my jsme moc rádi, že dnešek trávíte právě s námi. Pokud přemýšlíte, čím si zpestřit nadcházející volné chvíle, máme pro vás přichystanou nálož skvělých tipů na zajímavé akce a vyžití. Přejeme vám pohodový den a lehkost při plnění jakýchkoliv dnešních úkolů.
1: Showbiz, rychlý drby, velká jména.
2: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
3: Radio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa celebrit a ze světa showbiznesu, tak pojďme na ně. Dnes se zaměříme na 10 nejvýdělečnějších českých youtuberů za uplynulý rok dle časopisu Forbes. Na 10. místě se umístili kluci z Prahy. Projekt, který odhaluje pražské podvody, si přišel na 17 milionů korun. 9. nejúspěšnější potom byla Kateřina Frič. 28letá propagátorka fitness a zdravého životního stylu vydělala 17,5 milionů korun. 18 milionů utržela stálice domácí YouTubeové scény Ment. 7. pozice jde za Radkem Starý, který tvoří herní obsah, 22 mega. 25 milionů vydělal Mikýř, jeho hlavním příjmem jsou partnerství. No a jdeme na finálovou pětku. Jen o trošku více jak Mikýř si vydělal držitel většiny rekordů českého Twitche Agraleus. 33 milionů utržil potom Mike Jepán s kanálem Detektivní parta. Bronz jde za Tarym. Jeden z nejvýraznějších českých tvůrců vydělal

0: za Ondřejem Koběrským, který se zaměřuje na finance a investování. Za rok vydělal 68 milionů. Tak to jsou celebrity na Metropoli, dnes na téma nejvýdělečnější youtubeři a už teď ti posíláme další várku muziky a energie.
1: Svět celebrit bez filtru, jen na Metropoli.
2: Radio Metropole.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v parku Michalov v Přerově. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
6: Auto Kubíček. Vždy něco navíc. Auto Kubíček v Šumperku a Olomouci. Auto Kubíček.cz.
7: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
8: Izomat stavebniny.
9: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
10: Stačí si vybrat.
9: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
10: Izomat.cz.
11: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
12: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
13: Olomoucký report CZ.
14: Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
15: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
14: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Posloucháš?

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Co dělat, kde se bavit a kam vyrazit? My to víme, v Olomouci na Letňáku dnes bude velká party. Lenka Dusilová tady večer slaví 50. A zítra se v Olomouci na Letňáku promítá absolutní česká klasika Vesničková středisková. O víkendu se ve Šternberku a okolí jede akce Homo Historic. Bude tady asi 300 veteránů, auta i motorky. Samotná rally je potom v plánu na neděli. Veškeré informace jsou na webu akce. Těšíme se ve Šternberku a v okolí na akce Homo Historic. Songy od Pink Floydů pod širým nebem. Ano, i to je realita. Do Velké Bystřice míří tributová kapela Distant Bells. Už tento pátek zahrají v amfiteátru ve Velké Bystřice. Začíná to v 19 hodin. A ve Velkém Týnci bude v sobotu pohádková cesta k zámku. Děti na trase potkají vodníky, loupežníky i princezny. Velký Týnec u Olomouce v sobotu pohádková cesta k zámku. To zní zajímavě, co?
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Mami, co jsme vyhráli?
3: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
4: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
5: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing. Když hlasy září, čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
6: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
10: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
9: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
10: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
11: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
12: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
11: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovami.

0: Fajnárová. A Maronto. Právě tahle vystoupení přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026. Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková. K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje. Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Do rukou olomouckého arcibiskupství se vrátily dva cenné historické artefakty. Jde o pergamenovou listinu z roku 1893, která se váže k arcibiskupovi Teodoru Kónovi, a o pečeť ze 17. století biskupa Karla II.
3: Na vrácení listiny mého předchůdce arcibiskupa Teodora Kóna je významná v tom, že žijeme v době, kdy se spíš opravdu věci ztrácejí a lidé se dožadují, a tu je opačný proces, že věc byla nalezena a vrácena tam, kde patří, a za to patří velké poděkování, a je to takový příklad do celé společnosti.
2: Doplnil současný olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, který cennosti převzal. Artefakty vysoké historické hodnoty objevila Hana Daňková s vnukem při vyklízení pozůstalosti po bratrovi.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Olomouc postoupila do finále soutěže Brownfield roku 2026. Zaujala přestavbou výměníku na novou knihovnu na Trnkově ulici. Lidé mohou hlasovat pro olomouckou knihovnu v ceně veřejnosti, a to na webu brownfieldy.gov.cz. Co kdyby byly zase potřeba hraniční kontroly na hranicích se Slovenskem? Policie je tam dnes na 24 hodin cvičně zavedla. Policejní akce na 27 přechodech na Slovensko by neměla způsobit zásadní dopravní komplikace.
1: Sport.
2: Důležitý meč na Grand Slamu US Open dnes čeká tenistku Katku Siňakovou. Se svou americkou parťačkou Taylor Townsendovou vyrazí v New Yorku do boje o postup do finále s belgicko-ruským duem Mertensová-Schneiderová. Začátek je po 22. hodině. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Radio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 18 minut. Noc očekáváme zataženou a deštivou. Srážky budou slábnout a místy i ustávat až k ránu. Čeká nás taky docela ochlazení. Teploty by mohly spadnout až k 11 stupňům. Na horách dokonce k 8. Ze začátku noci by nám mohlo i docela foukat. Lokálně s nárazy až 55 km za hodinu. Na otevřené okno do kořán to tak dneska asi úplně nebude. Raději to dneska necháme jen na větračku.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci se lidi vrací z práce, a tak máme v některých ulicích poměrně hustý provoz. Konkrétně jde o ulice Sokolovská, na

0: Vám přeje firma Autorolný.
1: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: Top osobnosti kraje. Povídáme si s paní Ivanou Plíhalovou. Co je u vás nového od doby, kdy jsme se slyšeli naposledy?
1: Tak, před rokem jsem se stala důchodkyní, ale pořád ještě zůstávám členkou činohry Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Z právě řečeného vyplývá, že se za tu dobu, co jsme se neviděli, tyto dvě instituce spojily a já doufám, že pod touto značkou budou dál bez problému fungovat. Co se mé práce týče, nastudovala jsem pár krásných rolí, třeba Anděla Strážného v Lásce mezi nebem a zemí, nebo Mercy v Mladém Hamblovi. No a tímto bych ráda pozvala naše posluchače na naše představení.
0: Říká Ivana Plíhalová. Děkujeme. Celý rozhovor najdete na webu radiohana.cz.

0: Děkujeme, že jste s námi u svých přijímačů. Říká se, že každá dobrá rada se počítá a proto pro vás pravidelně chystáme praktický magazín plný šikovných triků a doporučení. Pošleme vám ho už za 20 minut, do té doby hrajeme parádní hity, jak jste u nás zvyklí. Tak dejte volume na maximum, jdeme na to.
1: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mobea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemobea.cz. Mobea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
2: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
15: Posloucháš? Radio Metro.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Tak co, rostou? Ano, rostou. Po dlouhých týdnech sucha se podmínky konečně zlepšují a z některých lesů už moravští houbaři nosí plné košíky. Než ale vyrazíte na houby, dejme si pozor, kde necháváme u lesa své auto. Lesní zákon totiž bez souhlasu vlastníka zakazuje do lesa nejenom výjíždět, ale také v něm stát. A pozor, zákaz platí, i když u cesty není žádná dopravní značka. Za porušení může být flaster od policie 5 až 10 tisíc korun a přestupek může přímo na místě řešit také lesní stráž. Auta při houbaření proto raději nechávejme na oficiálním parkovišti anebo tam, kde je parkování dovolené, ať si z lesa místo plného košíku praváků nepřineseme masnou pokutu.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
3: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
4: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
5: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Distant Bells Pink Floyd Tribute Band. Už tento pátek se můžete těšit od 19 hodin v zámeckém amfiteátru na skvělou muziku. Nezapomenutelné skladby kapely Pink Floyd v podání vynikající revivalové skupiny znovu ve Velké Bystřici. Distant Bells Pink Floyd Tribute Band tento pátek Velká Bystřice.
2: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
3: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
4: Už tento víkend se ve Šternberku koná tradiční Ecce Homo Historic a spolu s ním šternberské slavnosti. Přijďte obdivovat krásy historických automobilů a motocyklů nebo soutěžní jízdu pravidelnosti. Navštivte město Šternberk a jeho šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic. Více na ecce-homo.cz.
5: Fitnessáci pozor! Pozor, pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
6: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
7: Posloucháš?
8: Radio Metropole.

0: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metro.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: A už tu jsou další zprávy. Fotbalová spolupráce v Olomouci. Sigma Olomouc začala spolupracovat s divizními novými sady. Klub jim dodá posily i trenéry pro zlepšení pozice a od příští sezóny by tím mohl vzniknout projekt Sigma C, píše o tom deník. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Nezvyklý pohled na řeku Svitavu v Adamově na Blanensku. Opravou tu prochází splav, kvůli čemuž je teď v korytě výrazně upuštěná voda. Můžeme tu tak zahlédnout obnažené říční dno. Hypoteční sazby v Česku vytrvale rostou už 6 měsíců v řadě a aktuálně jsou na nejvyšších hodnotách za poslední 2 roky. V září se průměrná úroková sazba vyšplhala na 5,51%, což je nejvíce od léta roku 2024. Sport. Fotbalové fanoušky čeká ve třetím kole poháru MOL Cup atraktivní hanácké derby. Druholigový Prostějov na svém hřišti přivítá prvoligovou Sigmu Olomouc. Zápas těchto hanáckých sousedů začne dnes v 18 hodin.
3: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. V Olomouci nám hlásí 28 stupňů, to samé ve Štěpánově. Boskovice naměřili 25 stupňů, stejně tak Jeseník. Tyhle letní teploty nám ale v noci významně spadnou, a to až na 11 stupňů Celsia. Zítra už pak čekáme nejvyšší teploty mezi 18 až 22 stupni. Čtvrtek přinese polojasno až oblačno, později večer by se nám měly začít na obloze honit

0: projedeme. Nehodu nám pak hlásíte ještě i ve Zlíně v ulici Osvobození. I tady dáme nohu z plynu. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Jsme moc rádi, že ladíte náš stream i během středečního dne. Už za 20 minut se spolu podíváme do kalendáře na důležité oslavence a svátky pro dnešní datum. Ještě předtím pro vás ale máme další várku hitu za hitem. Tak si to pojďme společně užít.
1: Mami, co jsme vyhráli?
2: To hned zjistíme. V galerii Šantovka každý los pomáhá i vyhrává. Až do 29. září můžete přispět na dům Ronalda McDonalda ve fakultní nemocnici Olomouc. Za každých 25 korun získáte stírací los s garantovanou odměnou, třeba plyšovou kapibarou. 100% příspěvků půjde na výstavbu domu, který pomůže rodinám zůstat na blízku svým nemocným dětem. Přispějte, setřete, pomozte rodinám zůstat spolu.
3: Melosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Floře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
9: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
8: Posloucháš?

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je středa 9. září a kulaté 60. narozeniny slaví úžasný komik Adam Sandler. O 6 let starší je další oslavenec, jeho herecký kolega a britský elegán Hugh Grant. Ve světě hudebního showbiznesu slaví kanadský zpěvák Michael Bublé. A navíc dneska v rádiu jdeme na řízek. Na dnešek připadá den vídeňského řízku. Svátek slaví všechny Daniely. Tohle hebrejské jméno v Česku nosí přes 25 000 žen a právě pro ně vznikla tahle naše originální sváteční hymna. Danieli, všenej, tahle je vaše.
2: Danieli, jste připraven?

0: Metropole právě dnes.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Vůně soutěžního guláše, studené pivo a živé kapely. To je Bohuňovický gulášfest v sobotu 12. září u kulturního domu v Bohuňovicích. Hrát bude Star Hills, Folklorika, Viktor Sodoma a Parní stroj. V průběhu večera budeme pozitivní s kapelou Negativ. Skvělá zábava na gulášfestu v Bohuňovicích.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
0: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
8: To snad ne, já se na to vysp***u. A kučka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
10: O víkendu 12. a 13. září ožije Prostějov už dalším ročníkem hanáckých slavností. Oblíbenou akcí s bohatým kulturním programem, regionálními pokrmy, tradicemi Hané a krojovaným průvodem. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově vás čeká o víkendu skvělá zábava pro celou rodinu.
11: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
12: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
13: U Bivoje všechno je.
14: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
15: Vážně? A co umí?
14: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
15: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
16: Radio Metropole
17: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. V galerii Moritz v centru Olomouce už zase funguje supermarket. Prodejna byla je od středy znovu otevřená po kompletní rekonstrukci. Zákazníky vítá v moderním interiéru. Přerovské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme

0: Chránek připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze. Sport. Blíží se mistrovství světa v silniční cyklistice v Montrealu. Začne 21. září a i Česko bude mít na šampionátu zastoupení. Na startu bude Matias Vacek v časovce a v závodu s hromadným startem. A v závodu s hromadným startem bude mít na trase i opory Jakuba Otrubu a Pavla Nováka. Budeme to sledovat. Rádio Metropole.
1: Co na sebe? Víme, jak bude. Čtvrtek nám slibuje polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty vylezou k 18 až 22 stupňům. Zdá se, že zítřek bude bez srážek. Pátek pak přinese převážně zataženou oblohu. Od jihu Olomouckého kraje přijde občasný déšť. Teplotní maxima vylezou k 13 až 17 stupňům. Pokud bychom chtěli vyrazit na houby, na celé Hané je střední pravděpodobnost jejich růstu. Akorát na severu Olomouckého kraje ji máme vysokou. Místy až velmi vysokou. Hlásíte nám konkrétně, že jste ulovili klousky v koutech nad Desnou, z hřiby se vám zadařilo třeba v Protivanově nebo ve Žďárském potoce.
2: Rádio Metropole za volantem.
1: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Na překážku na silnici si ale dáme pozor na D46 na trase Olomouc-Vyškov za exitem Olomouc-Střed. Nehodu řešíme na D1 na trase Přerov-Ostrava mezi exity Říkovice a Přerov. Je tady neprůjezdný pravý jízdní pruh, na místě je policie. Havárii nám pak hlásíte i v Prostějově v ulici Olomoucká. I tady si dáme raději nohu z plynu. Víme taky, kde jsou policijní hlídky. Stojí na D1 na exitu Kroměříž východ, ve Šternberku v ulici Uničovská a taky na průtahu v Brněnci. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Za celý náš rádiový tým vám děkujeme za přízeň. Máme radost, že nás posloucháte i ve středu. Týden se láme, jsme v jeho polovině, což může být někdy pořádně hektické. Chcete se trochu zastavit? Co třeba už za 20 minut u našeho zajímavého rozhovoru? Do té doby vám posíláme další písničky pro dobrou energii.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
4: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Izomat stavebniny.
6: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
7: Stačí si vybrat.
6: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
7: Izomat.cz.
8: Zažijte den otevřených dveří v bývalé cihelně Slavonín. Čokoládovna Choco Bonté otevírá v sobotu brány historického areálu a zve vás na komentovanou prohlídku do prostor staré cihelny. Čeká vás prohlídka, řemeslný jarmark, malování na obličej, degustace vína, občerstvení a také ochutnávka jedinečných čokolád a pralinek Choco Bonté. Přijďte si užít příjemný den pro celou rodinu. Tuto sobotu v bývalé cihelně Slavonín. Těšíme se na vás.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Posloucháš?

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Upřímně, vaše zdraví je pro nás v rádiu priorita. Lidské tělo je neuvěřitelně zajímavý organismus a my si na něj opět podíváme trochu podrobněji s mluvší záchranné služby Lucí Mikiskovou. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače.
1: Luci, naši posluchači se ptají, když se, nedej bože, něco stane a jde o zdraví, máme volat klasickou linku 155 nebo raději univerzální 112, protože pro někoho může právě ta 112 znít moderněji, univerzálněji, možná i trošku víc cool. Kdo ví, tak jaký je mezi 155 a 112 v praxi rozdíl?
2: Tak tohle si musíme určitě ujasnit, to je velké téma. Tady je důležité vědět, kam vlastně volám. Linka 155 je linka záchranné služby, kde se spojíte přímo se záchranářem, operátorem na záchrance, kdežto 112 je vlastně univerzální evropské číslo, kde se dovoláte ale na operační pult hasičů. To znamená, že tam to vytěží hasič, není zdravotník, a pokud se jedná o zdravotní problém, tak je vždy důležité volat na linku 155, protože u zdravotních problémů může jít kolikrát i o minuty, o vteřiny, a tady dochází k prodlouženému intervalu. Pokud se dovoláte na 112, tam napřed zjistí vlastně ten operační důstojník, o co se jedná, jestli potřebujete záchrannou službu, hasiče, policii, a podle toho předá jenom vaše číslo a vaše jméno té dané složce, která se vás znovu vyptá na to, proč voláte, kam potřebujete pomoc a co se stalo. Takže znovu opakuji, opravdu pokud se jedná o zdravotní problém, vždy volte linku 155, protože to bude rychlejší a efektivnější.
1: Vysvětluje mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková v našem vysílání. Takže jednoduchý tahák, když jde primárně o zdravotní problém, voláme přímo 155 a dostáváme se rovnou k operátorovi zdravotnické záchranné služby. Když jde o život, mohou rozhodovat i vteřiny. A tohle se vyplatí vědět. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
8: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
9: Podzim je čas tvoření. V galanterii Bivoj Kolář najdete vše, co k tomu patří. S naší maskáčovinou se ztratíte v lese, ale vyniknete ve městě. Výplně do sedacích vaků, polštářů i plyšáků a kilogramové zbytky látek plné inspirace. Navštivte nás v Olomouci, Šternberku a Prostějově.
10: U Bivoje všechno je.
11: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.

0: of the Pop.
1: Top of the Pop.
0: Radio Metropole.
2: Let's go.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Radio Metropole. Co na sebe.
2: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 18 minut. Očekáváme polojasno až oblačno. I když se nám budou honit po obloze mraky, den by měl být beze srážek. Nejvyšší teploty by se měly vyšplhat k 18 až 22 stupňům. Na horách bude o něco chladněji, tam odborníci předpovídají nejvýše 15 stupňů. Foukat by nám měl jen slabý větřík.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: jsme moc rádi, že ladíte náš stream i během středečního dne. Hrajeme vám pro lepší náladu, už za 20 minut si taky společně projdeme regionální weby a podíváme se na témata, o kterých se právě teď na Hané nejvíce mluví. Přejeme vám pěkný zbytek dnešního dne.
1: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
6: Čtyři skvělí finalisté, jedno pódium a obrovské napětí. Kdo se stane novou hudební hvězdou našeho regionu?
7: Odpověď přinese velkolepé finále už v neděli 13. září v nádherném prostředí Přerovského parku Michalov.
6: Živě a naplno to rozbalí slovenští inými slovy.

0: přímo před vámi a porotou rozhodnou, kdo ovládne soutěž a získá prestižní titul Radiotalent Olomouckého kraje 2026.
1: Rozdáme i ceny veřejnosti a atmosféru rozproudí skvělý hudební host Romana Maříková.
0: K tomu parádní den pod širým nebem propojený s oblíbeným festivalem Chutě kraje.
1: Přijďte fandit svým favoritům. Finále soutěže Radiotalent 13. září od 11 hodin v parku Michalov v Přerově. Vstup je zdarma.
0: Těšíme se na vás.
1: Tento projekt je realizován s finanční podporou Olomouckého kraje.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Jak už víme, blíží se koloběžky Adam s dobrým místem pro život a s naším rádiem. Bude to v neděli v Olomouci na Ředíně, na letišti. Koloběžky Adam jako vždycky pomáhá dětem s autismem. Kdyby něco, veškeré info na webu dobremistoproživot.cz a nebo taky v kalendáři akcí na olomouc.cz. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje dvě velké stavby. Omezení finišují na D1 a nová 35 bude v provozu už velmi brzy. Pozvánku na sobotní den otevřené silnice Lešná Palačov pro nás má taky report.cz. A ještě zdravíme Přerov. Primátor a náměstci tady budou opět debatovat s občany, jak informuje web Přerov EU. Setkání z očí do očí se uskuteční příští týden 17. září. S námi máte přehled a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Parku Michalov v Přerově. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
4: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
5: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
6: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open-air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
8: Tento víkend přijede na Sovinec loutkářská a pohádková pouť. Loutkové pohádky a hry v podání divadelních a šermířských společností. Prohlídky hradu s průvodcem na třech trasách. Bohaté občerstvení pro všechny návštěvníky. Víkend plný pohádek, to je loutkářská a pohádková pouť o víkendu na Sovinci.
0: Posloucháš?
9: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dave Ott je americký DJ, producent a remixér, který ve světě taneční hudby patří mezi špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a groovu. Dave Ott umí spojit moderní zvuk s taneční atmosférou a roztančit každého. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. BB Rexa je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho ještě hodně dozvíš.

0: pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
2: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
3: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
4: Radio Metropole.
5: Metropole.

0: přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
1: Kde stojí kolony,
2: jaké je počasí na Moravě
0: a kam zajít na dobrou pizzu. To všechno a mnohem víc u nás.
1: U nás.
3: Metropole.

Tady je tvoje metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čekají

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Tvůj večer.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter. Americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

0: Tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

0: Metropole.
1: Tvůj večer.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Bibi Rexha je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho ještě hodně dozvíš.

0: disco.
1: Apky pro tebe. Bez nudných keců. Jen top aplikace. Radio Metropole.
2: Radio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa celebrit a ze světa showbiznesu, tak pojďme na ně. Dnes se zaměříme na 10 nejvýdělečnějších českých youtuberů za uplynulý rok dle časopisu Forbes. Na 10. místě se umístili kluci z Prahy. Projekt, který odhaluje pražské podvody, si přišel na 17 milionů korun. 9. nejúspěšnější potom byla Kateřina Frič. 28letá propagátorka fitness a zdravého životního stylu vydělala 17,5 milionů korun. 18 milionů utržela stálice domácí YouTubeové scény Ment. 7. pozice jde za Radkem Starý, který tvoří herní obsah, 22 mega. 25 milionů vydělal Mikýř, jeho hlavním příjmem jsou partnerství. No a jdeme na finálovou pětku. Jen o trošku více jak Mikýř si vydělal držitel většiny rekordů českého Twitche Agraleus. 33 milionů utržil potom Mike Jepán s kanálem Detektivní parta. Bronz jde za Tarim. Jeden z nejvýraznějších českých tvůrců.

0: za Ondřejem Koběrským, který se zaměřuje na finance a investování. Za rok vydělal 68 milionů. Tak to jsou celebrity na Metropoli, dnes na téma nejvýdělečnější youtubeři a už teď ti posíláme další várku muziky a energie.
1: Podcast o apkách, co fakt používáš. Co fakt používáš. Jen na Metropoli.
2: Radio Metropole.
3: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
1: Radio Metropole.
4: Olé! Tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

tady je tvoje metropole. Dneska tě pozveme na sluneční ostrov, protože Chris Kapp přináší do éteru vibe, co voní po Karibiku a létě. Jeho hudba je mix reggae, popu a chillových tónů, co tě obejmou jako teplý vánek. Chris je jako ten pohodář, co přijde v žabkách i na vážnou schůzku a nějakým způsobem to vždycky funguje. Jeho hlas je příjemný, jeho styl uvolněný a energie nakažlivá. Zůstaň s námi. Metropole tě teď přesune na pláž.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: sex.
1: Tvůj večer, tvoje rádio.
2: Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na interpreta s názvem Kleptoun. Tajemného německého DJe a producenta, který skrývá svůj obličej za zlatou maskou a přináší zvuk, co vás doslova pohltí. Jeho hudba je jako tajuplný příběh plný hlubokých housebeatů a hypnotických melodií, které tě zavedou do jiného světa. Kleptoun je jako ten kamarád, co tě vezme na noční jízdu plnou taneční extáze a emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší dávku tajemné taneční magie.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Meduzu, italské trio, které v taneční hudbě rozproudilo scény svými chytlavými house beaty a emotivními vokály. Jejich skladby jsou jako pořádná dávka energie, která tě rozhýbe a naladí. Meduza je jako ten kámoš, co ti na párty vždycky pustí ten správný track. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska serví

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Austina Mahouna. Zpěváka, který kombinuje popovou svěžest s charizmatem, co ti dostane na první poslech. Jeho hudba je jako ta kamarádská písnička, co ti vždycky zlepší náladu a přinese dávku pozitivní energie. Austin Mahoun je jako ten kámoš, co tě rozesměje a zároveň zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Jeho styl je moderní, svěží a plný optimismu. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší pořádnou dávku.

Tady je tvoje metropole. Dneska tu máme Henryho Moodyho, mladého britského zpěváka, který umí vzít kytaru a během chvíle tě emocionálně rozložit i zase poskládat. Jeho písničky jsou jako deník plný citů. Někdy sladký, jindy syrový, ale vždycky pravdivý. Henry je jako ten kámoš, co tě nechá vymluvit a pak ti zaspívá přesně to, co máš na srdci. Jeho styl kombinuje akustickou něhu s popovou lehkostí, takže se hodí na deštivý večer i letní jízdu autem. Zůstaň naladěný, protože Metropole má dneska hudbu, co tě obejme i rozesměje.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska je čas na pořádnou dávku neskrotné energie s Charlie XCX. Britská rebelka popu, co se nebojí experimentovat, posouvá hranice a vždycky míří rovnou do uší a srdce. Její zvuk je jako jízda v závodním autě ovládaném výbušnou kreativitou. Charlie je jako ta kamarádka, co ti při bouřce pustí stroboskop a udělá z ní rave. Elektronika, punk a pop, ona to vezme, rozbije a postaví znovu. Tak zůstaň naladěný, Metropole tě dneska vezme na jízdu, kde brzdy ne.

Radio Metropole. Metropole. Bylo 23 hodin.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká The Avenger, francouzský producent, který si získal srdce fanoušků svým unikátním spojením Deep House a melancholických melodií. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese klid i energii zároveň. The Avenger umí vytvořit atmosféru, která tě pohltí a zároveň rozhýbe. Připrav se na zvuk, co tě vezme na cestu plnou emocí a tanečních rytmů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje

tady je tvoje Metropole. A dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku. Lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak. Nevtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme další skvosty.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Upřímně, vaše zdraví je pro nás v rádiu priorita. Lidské tělo je neuvěřitelně zajímavý organismus a my si na něj opět podíváme trochu podrobněji s mluvší záchranné služby Lucií Mikiskovou. Ahoj!
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače.
1: Luci, naši posluchači se ptají, když se, nedej bože, něco stane a jde o zdraví, máme volat klasickou linku 155 nebo raději univerzální 112, protože pro někoho může právě ta 112 znít moderněji, univerzálněji, možná i trošku víc cool. Kdo ví, tak jaký je mezi 155 a 112 v praxi rozdíl?
2: Tak tohle si musíme určitě ujasnit, to je velké téma. Tady je důležité vědět, kam vlastně volám. Linka 155 je linka záchranné služby, kde se spojíte přímo se záchranářem, operátorem na záchrance, kdežto 112 je vlastně univerzální evropské číslo, kde se dovoláte ale na operační pult hasičů. To znamená, že tam to vytěží hasič, není zdravotník, a pokud se jedná o zdravotní problém, tak je vždy důležité volat na linku 155, protože u zdravotních problémů může jít kolikrát i o minuty, o vteřiny, a tady dochází k prodlouženému intervalu. Pokud se dovoláte na 112, tam napřed zjistí vlastně ten operační důstojník, o co se jedná, jestli potřebujete záchrannou službu, hasiče, policii, a podle toho předá jenom vaše číslo a vaše jméno té dané složce, která se vás znovu vyptá na to, proč voláte, kam potřebujete pomoc a co se stalo. Takže znovu opakuji, opravdu pokud se jedná o zdravotní problém, vždy volte linku 155, protože to bude rychlejší a efektivnější.
1: Vysvětluje mluvčí záchranné služby Lucie Mikisková v našem vysílání, takže jednoduchý tahák, když jde primárně o zdravotní problém, voláme přímo 155 a dostáváme se rovnou k operátorovi zdravotnické záchranné služby. Když jde o život, mohou rozhodovat i vteřiny. A tohle se vyplatí vědět. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Tady je tvoje metropole. Dneska přichází DNCE, kapela, která bere pop a funky rytmy. Hodí je do mixéru, přidá špetku šílenosti a servíruje ti zábavu ve formě zvuku. V čele s charismatickým Joem Jonasem přináší DNCE hudbu, která se nebere moc vážně, ale o to víc tě pobaví. Jsou jako parta kámošů, co nikdy nesedí v koutě a vždycky rozjedou večírek. Jejich styl je barevný, taneční a nakažlivý. Tak nevypínej rádio. Na Metropoli máme ten správný groove právě teď.
1: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

0: Man.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Simona Fávu, talentovaného DJ a producenta, který dokáže rozproudit každou taneční scénu svým energickým stylem. Jeho hudba je plná chytlavých beatů a melodických pasáží, které tě dostanou už od prvních taktů. Simon Fava je jako ten kámoš, co ti připraví playlist, díky kterému se nezastavíš. Jeho styl je moderní house s dávkou groovu, která tě rozhýbe i ve chvíli, kdy bys radši seděl.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. V galerii Moritz v centru Olomouce už zase funguje supermarket. Prodejna byla je od středy znovu otevřená po kompletní rekonstrukci. Zákazníky vítá v moderním interiéru. Přerovské technické služby mají nové zákaznické centrum. Najdeme ho v ulici Palackého 1. Na jednom místě tak vyřídíme parkovací karty k parkování v Přerově i hlášení poruch, nebo získáme informace o technických službách. Další hotová rekonstrukce potěší řidiče mezi Olomouckým a Moravskoslezským krajem. Rozsáhlá oprava dálnice D1 mezi Lipníkem a Mankovicemi končí, informuje ředitelství silnic a dálnic. Práce na modernizaci silnice za více než 217 milionů korun budou hotové tento pátek. Podnikatelé a živnostníci pozor, Ministerstvo průmyslu a obchodu nás varuje před klamavými výzvami k zápisu do soukromých rejstříků, které chodí do datových schránek. Připomíná, že tyto rejstříky jsou jen pastí na peníze.
1: Sport.
2: Blíží se mistrovství světa v silniční cyklistice v Montrealu. Začne 21. září a i Česko bude mít na šampionátu zastoupení. Na startu bude Matyáš Vacek v časovce a v závodu s hromadným startem. A v závodu s hromadným startem bude mít na trase i opory Jakuba Otrubu a Pavla Nováka. Budeme to sledovat.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 18 minut. Očekáváme polojasno až oblačno. I když se nám budou honit po obloze mraky, den by měl být beze srážek. Nejvyšší teploty by se měly vyšplhat k 18 až 22 stupňům. Na horách bude o něco chladněji, tam odborníci předpovídají nejvýše 15 stupňů. Foukat by nám měl jen slabý větřík.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Chris Brown je americký zpěvák, který do popu a R&B přináší pořádnou dávku energie, šarmu a skvělých rytmů. Jeho styl je jako pořádná taneční jízda, nečekaná a plná zábavy. Poslouchat Chrise znamená užít si show, která tě nenechá v klidu. Tak zůstaň naladěnej, protože

Olé! Tady je tvoje metropole. Pink Panthers je britská zpěvačka, která svou originální kombinací lo-fi, popu a elektroniky baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti přinese svěží zvuk a chytlavé melodie. Pink Panthers umí vytvořit jedinečnou atmosféru a dostat tě na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské originality. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další

0: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
1: Olé, tady je tvoje metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský, jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti

Tady je tvoje metropole. Gabry Ponte je italský DJ a producent, který svou hudbou baví taneční scény už léta. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku groovu a chytlavých melodií. Ostatně, že jsou jeho songy opravdu chytlavé, jsme mohli vidět třeba na soutěži Eurovize v roce 2025. Zůstaň naladěný, protože Metropole má pro tebe další pecky.

tady je tvoje metropole. Ben McLean je britský DJ a producent, který svými tanečními skladbami baví fanoušky elektronické hudby. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a pozitivní atmosféry. Ben McLean umí vytvořit groove, který rozhýbe každou party. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože metropole se

0: Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Mojo, francouzskou kapelu, která dokázala, jak se dá spojit house s lehkostí a chytlavostí tak, že z toho vznikne pořádná taneční pecka. Jejich styl je jako svěží vítr na parketu, který tě rozhýbe a přitom nestratí tu správnou eleganci. Mojo jsou jako kamarádi, kteří ti vždycky přinesou tu správnou náladu i muziku. Jejich hudba je moderní, plná energie a chytlavých rytmů, co tě nenechají sedět. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší zvuk, který tě dostane.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Byla jedna hodina.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie. Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Byly dvě hodiny.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.